0: Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: V Nýrsku na Šumavě pomalu skončí éra výkopů. Do finále jde investice za víc než 50 milionů do nové kanalizace, vodovodu a části veřejného osvětlení. Zlepšení by měly poznat obyvatelé. Podle starosty pětitisícového města Miroslava Rubáše jde ale také o dodržování pravidel. Nýrsku dosud chyběla splašková kanalizace a za vypouštění septiků do dešťových svodů hrozily sankce.
2: Teďko odebíráme vzorky, tomu se říká volná kanalizační výpust, a může být průšvih v tom, že ty vzorky třeba jeden čas nevyjdou. Takže proto vlastně my tam pozbíráme splaškové vody pod obcí a tlakově je budeme doprava do Nýrska na čističku.
1: Investici hradí Nýrsko ze svého. Kanalizace a voda budou hotové v říjnu, všechny ostatní stavby pak do konce roku. Ruský prezident Putin utahuje další smyčku. Podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě vstoupil v platnost. Norma je podle serveru Medúza namířená proti lidem, kteří odjeli z Ruska a které v nepřítomnosti odsoudili podle jakéhokoliv článku trestního zákona nebo podle politických paragrafů v ruské obdobě správního řízení. Mraky dnes postupně mohou přinést přehánky nebo bouřky, i silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Fotbalisté Sparty vyzráli na favorita. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomila. Otočka přišla do 69. minuty. Letenští Lyon zdolali v pohárech na sedmý pokus poprvé a navázali na Slávii, která na něj našla recept v letní přípravě. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahce Istanbul nebo Štýrský Hradec. Jen krůček chyběl k tragédii na Blanensku. Ve Velkých Opatovicích večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Na webu to uvedl mluvčí jihomoravských hasičů. Podle předběžného odhadu způsobili plameny škodu za 2,5 milionu korun.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Česko od základu přepsalo teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen má všech 171 meteorologických stanic. Přitom polovina jich překonala své absolutní teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně. První 40 v historii měření zažili Morava a centrum Prahy. Nad 40 stupňů se nakonec teplota dostala na 12 místech. V nemocnicích kvůli vedrům přibývá pacientů. Platí výstraha před vysokou zátěží teplem a také varování před požáry. Včera hasiči likvidovali hned několik velmi rozsáhlých. Do Čech dorazily také silné bouře, které vyvracely stromy a komplikovaly dopravu. Ve druhé polovině týdne teploty v Česku sice klesnou, stále se ale budou pohybovat kolem tropické třicítky. Dobrý konec měla hodně nešťastná nehoda v Horních Rakousech. Podařilo se tam zachránit 4letého chlapečka z Česka. Žena si v bazénu všimla dítěte, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak hocha převezli do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec. Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a nejspíš spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml. Centrum Tachova změní architektonická soutěž. Město ji vyhlašuje poprvé v historii. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního domu na náměstí Republiky.
2: Nový objekt s gastroprovozy, službami a hotelem nahradí schátralý dům potravin. Cílem radnice je, aby budova, která vznikne, citlivě propojila současné trendy s historickým charakterem městské památkové zóny. Součástí zadání je také obnova takzvaného seného trhu, tedy historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány. Vítězný návrh má být vybrán na podzim. Stavět by se mělo začít v roce 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachov.
0: Orientaci na úřadech v České Lípě usnadňuje navigační systém na webu. Lidem pomáhá najít konkrétní kanceláře. Systém už rok funguje pro budovy nové úřadovny u synagogy. Teď ho město rozšířilo i pro komplex na náměstí TG Masaryka. Lidé tam totiž velmi často bloudili. Podle mluvčí Českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové navigační systém lidé najdou na webu města v sekci Telefonní seznam.
3: Tam stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se pak mapka budovy úřadu a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak člověka dovede až do konkrétní kanceláře.
0: Při vyhledávání a orientaci na webu České Lípy také pomáhá chatbot. Nový vzhled má i třeba rozklikávací rozpočet města, který je teď přehlednější a snáz se v něm vyhledává. Sluníčko dnes mohou doplnit mraky, hlavně v Čechách i přeháňkové nebo bouřkové. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Kup mi den.

modlitbou pláč svůj provází a k poslednímu zboru.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kulatej a já jsem na něm rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv, budu tam pít jenom čaj.

0: překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Oddechnout si mohli po obratu v 69. minutě. Letenští Lyon udolali v evropských pohárech na sedmý pokus poprvé. Navázali tak na městského rivala Slávii, která na francouzský tým vyzrála v letní přípravě. Odveta je v Lyonu na programu za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Bouřky na večer řádily i v Libereckém kraji. Vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Jen do 8 hodiny večer měli hasiči kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů. Popadané stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i na železničních tratích. Karlovarský kraj by chtěl mít audiovizuální centrum. Servis by v něm poskytovaly profese související s filmem od kreativců po manuálně zručné dělníky. Centrum by ruku v ruce s filmovým festivalem oslovovalo produkce k natáčení v kraji.
1: Cílem je moderní audiovizuální centrum, které propojí produkci, technologie, řemesla a vzdělávání. Vše je sice v zárodku, ale pokud budou peníze, mohl by Karlovarský kraj zabodovat. Filmaře sice láká už teď, ale kvalitní zázemí a servis 100% nabídnout neumí. Ve hře je proto vznik dvou ateliérů, haly pro dekorace, kostýmy a hlavně datové centrum s archívem pro postprodukci a vizuální efekty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: V Nýrsku na Šumavě pomalu skončí éra výkopů. Do finále jde investice za víc než 50 milionů do nové kanalizace, vodovodu a části veřejného osvětlení. Zlepšení by měly poznat obyvatelé. Podle starosty pětitisícového města Miroslava Rubáše jde ale také o dodržování pravidel. Nýrsku dosud chyběla splašková kanalizace a za vypouštění septiků do dešťových svodů hrozily sankce.
2: Teď odebíráme vzorky, tomu se říká volná kanalizační výpust a může být průšvih v tom, že ty vzorky třeba jeden čas nevyjdou. Takže proto vlastně my tam pozbíráme splaškové vody pod obcí a tlakově je budeme doprava do Nýrska na čističku.
0: Investici hradí Nýrsko ze svého. Kanalizace a voda budou hotové v říjnu, všechny ostatní stavby pak do konce roku. Ruský prezident Putin utahuje další smyčku. Podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě vstoupil v platnost. Norma je podle serveru Medúza namířená proti lidem, kteří odjeli z Ruska a které v nepřítomnosti odsoudili podle jakéhokoliv článku trestního zákona nebo podle politických paragrafů v ruské obdobě správního řízení. Mraky dnes postupně mohou přinést přeháňky nebo bouřky, i silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

čekají jindy pár. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Fotbalisté Sparty vyzráli na favorita. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní bránce Martina Suchomila. Otočka přišla do 69. minuty. Letenští Lyon zdolali v pohárech na sedmý pokus poprvé a navázali na Slávii, která na něj našla recept v letní přípravě. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Preského postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Jen krůček chyběl k tragédii na Blanensku. Ve Velkých Opatovicích večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Na webu to uvedl mluvčí jihomoravských hasičů. Podle předběžného odhadu způsobily plameny škodu za 2,5 milionu korun.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Česko od základu přepsalo teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen má všech 171 meteorologických stanic. Přitom polovina jich překonala své absolutní teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně. První 40 v historii měření zažili Morava a centrum Prahy. Nad 40 stupňů se nakonec teplota dostala na 12 místech. V nemocnicích kvůli vedrům přibývá pacientů. Platí výstraha před vysokou zátěží teplem a také varování před požáry. Včera hasiči likvidovali hned několik velmi rozsáhlých. Do Čech dorazily také silné bouře, které vyvracely stromy a komplikovaly dopravu. Ve druhé polovině týdne teploty v Česku sice klesnou, stále se ale budou pohybovat kolem tropické třicítky. Dobrý konec měla hodně nešťastná nehoda v Horních Rakousech. Podařilo se tam zachránit 4letého chlapečka z Česka. Žena si v bazénu všimla dítěte, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak hocha převezli do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec. Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a nejspíš spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml. Centrum Tachova změní architektonická soutěž. Město ji vyhlašuje poprvé v historii. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního domu na náměstí Republiky.
2: Nový objekt s gastroprovozy, službami a hotelem nahradí schátralý dům potravin. Cílem radnice je, aby budova, která vznikne, citlivě propojila současné trendy s historickým charakterem městské památkové zóny. Součástí zadání je také obnova takzvaného seného trhu, tedy historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány. Vítězný návrh má být vybrán na podzim. Stavět by se mělo začít v roce 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachov.
1: Orientaci na úřadech v České Lípě usnadňuje navigační systém na webu. Lidem pomáhá najít konkrétní kanceláře. Systém už rok funguje pro budovy nové úřadovny u synagogy. Teď ho město rozšířilo i pro komplex na náměstí TG Masaryka. Lidé tam totiž velmi často bloudili. Podle mluvčí Českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové navigační systém lidé najdou na webu města v sekci Telefonní seznam.
3: Tam stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se pak mapka budovy úřadu a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak člověka dovede až do konkrétní kanceláře.
1: Při vyhledávání a orientaci na webu České Lípy také pomáhá chatbot. Nový vzhled má i třeba rozklikávací rozpočet města, který je teď přehlednější a snáz se v něm vyhledává. Sluníčko dnes mohou doplnit mraky, hlavně v Čechách i přeháňkové nebo bouřkové. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

slunce zem. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Fotbalisté Sparty rozlouskli tvrdý oříšek. Pražané si poradili s favoritem. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Oddechnout si mohli po obratu v 69. minutě. Letenští Lyon udolali v evropských pohárech na 7. pokus poprvé. Navázali tak na městského rivala Slávii, která na francouzský tým vyzrála v letní přípravě. Odveta je v Lyonu na programu za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Bouřky na večer řádily i v Libereckém kraji. Vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Jen do 8 hodiny večer měli hasiči kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů. Popadané

0: Stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i na železničních tratích. Karlovarský kraj by chtěl mít audiovizuální centrum. Servis by v něm poskytovaly profese související s filmem od kreativců po manuálně zručné dělníky. Centrum by ruku v ruce s filmovým festivalem oslovovalo produkce k natáčení v kraji.
1: Cílem je moderní audiovizuální centrum, které propojí produkci, technologie, řemesla a vzdělávání. Vše je sice v zárodku, ale pokud budou peníze, mohl by Karlovarský kraj zabodovat. Filmaře sice láká už teď, ale kvalitní zázemí a servis 100% nabídnout neumí. Ve hře je proto vznik dvou ateliérů, haly pro dekorace, kostýmy a hlavně datové centrum s archívem pro postprodukci a vizuální efekty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: V Nýrsku na Šumavě pomalu skončí éra výkopů. Do finále jde investice za víc než 50 milionů do nové kanalizace, vodovodu a části veřejného osvětlení. Zlepšení by měly poznat obyvatelé. Podle starosty 5000ového města Miroslava Rubáše jde ale také o dodržování pravidel. Nýrsku dosud chyběla splašková kanalizace a za vypouštění septiků do dešťových svodů hrozily sankce.
2: Teď odebíráme vzorky, tomu se říká volná kanalizační výpust a může být průšvih to, že ty vzorky třeba jeden čas nevyjdou. Takže proto vlastně my tam pozbíráme splaškové vody pod obcí a tlakově je budeme dopravovat do Nýrska na čističku.
0: Investici hradí Nýrsko ze svého. Kanalizace a voda budou hotové v říjnu, všechny ostatní stavby pak do konce roku. Ruský prezident Putin utahuje další smyčku. Podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě vstoupil v platnost. Norma je podle serveru Medúza namířená proti lidem, kteří odjeli z Ruska a které v nepřítomnosti odsoudili podle jakéhokoliv článku trestního zákona nebo podle politických paragrafů v ruské obdobě správního řízení. Mraky dnes postupně mohou přinést přeháňky nebo bouřky, i silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, společně startujeme středeční ranní vysílání Rádia Český impuls. Adam Kořica přeje pohodové vstávání, je tady 5. srpen a teď už muzika let 60. až 80. František Ringo Čech a jeho píseň o Americe.

nežli zámek a spousta krásy a že en dokud mám jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hormy sem přivál fér,

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa, 5. srpen, přeji hezké ráno, máme po 6. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Juraj Kukura, píseň Sexem, sexem z filmu Trhák.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Skupina Rangers, písnička Láska je věc kouzelná a také Marie Rotrová nahrávka Kůň bílý. Co mají tyhle dvě skladby společného, prozradím v rámci naší první ranní středeční hudební dvojce, a to po 6:30. Lubomír Lipský promluví do duše milovníkům mnoha a mnoha skleniček, a to v pořadě Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. S naším cestovatelem Mirkou Kolbabou se vydáme do lázní na Novém Zélandu. Jak země gejzíru využívá energii zemského nitra, uslyšíme o 2:30. Teď už letní kino a v něm Juraj Kukura. Přeji hezké ráno.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
3: Je to poprvé. Já nesvídám sám.
2: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli do půl sedmé Milan Chladil, nahrávka Vždyť je léto. Středa 5. srpen, v čem je skupina Katapult údajně lepší než legendární kapela Beatles? Tahoun Katapultů Olda Říha nám svůj pohled na věc odhalí dnes v půl dvanácté. V hudebním kalendáři budeme mluvit o skladbě Já nesnídám sám.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa, 5. srpen, po půl sedmé. Naše další muzikály 60. až 80. nachystaný je Richard Miller a písnička Štěstí je krásná věc. Teď už předávám slovo do naší redakce, čekají nás rychlé zprávy a taky předpověď počasí.
1: Dobré ráno. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku skončilo po požáru v pečovatelském domě 11 lidí v péči záchranářů. Hasiči měli kvůli následkům včerejších bouřek desítky výjezdů. Lidé pobírající superdávku a členové jejich společné domácnosti se nově zapisují do rejstříku osob vyloučených z ranní hazardních her. V Los Angeles zadrželi u golfového klubu prezidenta Trumpa ozbrojeného muže. A fotbalisté Sparty porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. No a dnes bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a bouřky, teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku může znovu padnout 40. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené středeční ráno s datem 5. srpna. Na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila skupinu Rangers se písničkou Láska je věc kouzelná s Marií Rotrovou a nahrávkou Kůň bílý. A tyhle ty dvě skladby mají společné to, že vznikly roku 1971. Pojďme na ně, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. My si do zprávce ještě určitě poslechneme Dalibora Jandu, písničku Hurikán. Opět mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, v tom smyslu, jak to teď u vás vypadá s oblohou a hlavně teplotou. Napsat zprávu ohledně předpovědi počasí můžete, a to na náš WhatsApp, číslo k nám je 734 787 981, nebo na stejné číslo můžete poslat klasickou SMSku. V příští hodině už budeme vysílat společně, těším se na naši spolupráci.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Obyvatelé pečovatelského domu na Blanensku se ocitli v nebezpečí. Večer objekt zasáhl požár. Budovu muselo opustit 25 lidí. 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Oheň se podařilo uhasit a budovu odvětrat. Podle předběžného odhadu způsobily plameny škody za 2,5 milionu korun.

0: korun. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření. Část Česka zasáhly bouřky, velmi silné řádily na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje, na večer i v Libereckém kraji. Vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Popadané stromy zablokovaly večer dopravu nejen na silnicích, ale i na železničních tratích. Bouřky se objeví v Česku i dnes, odpoledne a na večer mohou být opět silné. Meteorologové přitom předpovídají další horký den s teplotami 32 až 37, na Moravě i 40 stupňů. I na Čapí populaci doléhá obrovské horko, na Zlínsku si teď pletou bydliště. Na jednom hnízdě se naráz objevilo 7 mladých čápů.
1: Jde o hnízdo v Biskupicích nedaleko Luhačovic. Táta s mámou jen hleděli ze střechy nedaleké školy, koho pak, že to mají 3 jejich potomci na návštěvě. K domácím letošním opeřencům přibyli 4 návštěvníci. Nad tím zakroutil hlavou i místní věhlasný kroužkovač a otec všech ptáků Jiří Svěčka. Je dost dobře možné, že šlo o horkou fázi ptačí porady, kdy a jak se ještě v srpnu vydat na svou první životní dlouhou cestu na jih. Jan Čadar, Biskupice.
0: Fotbalisté Sparty si poradili s favoritem. Po obratu porazili v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali s francouzským týmem od konce úvodního dějství po vlastním brance Suchomela. Otočku v rozmezí 6 minut zařídili Rineš a Mercado. Hosté mezi tím zahodili penaltu. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Priskeho postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahce Istanbul nebo Štýrský Hradec. No a dnes bude jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě až oblačno a místy s přeháňkami a ojedinělé s bouřkou. Odpoledne a večer bude místy až oblačno a ojedinělé se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty, jak už jste slyšeli, 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 7 hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Adam Kořica přeje hezké ráno. Středa, 5. srpen, na řadě Karel Zich, písnička Není všechno paráda. A v ranním tématu se vydáme pod stan více už za malou chvíli.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. To bylo naše letní kino, my si po celé léto hrajeme písničky z českých filmů, pohádek, seriálu. Tentokrát zazněly Prachovské skály. Duet Ivana Mládka, Ivo Pešáka, písnička z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Středa a 5. srpen, dobré ráno nám přeje pan Zbyněk z Nimnice, který hlásí jasno a 19 stupňů. Pozdravy posíláme naspátek. Do jakého rána jste se probudili vy? To mi můžete napsat, číslo k nám je 734-787-981 a můžete využít buď to náš WhatsApp, anebo poslat klasickou SMS zprávu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Středeční ráno nabídne naši impulzovic krabičku. Máme v ní Lenku Filipovou, písničku Zamilovaná. Tuhletu klasiku okomentuje zpěvák Palo Habera po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. České prázdniny s rádiem Český impuls jsou v plném proudu a dnešní téma nás vezme do přírody, pod stán, budeme se bavit o kempování a mě zajímá, jestli jste kempovací typ, co je pro vás ta pravá kempovací pohoda, anebo z druhého konce, jak snášíte vůbec s paní ve stanu, je to pro vás, není 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše první reakce, ty nás čekají zhruba už za takové 2-3 minuty, máme 7:45, já vám přeji hezké ráno a teď už Michal David, Pavel Horňák, duet To se oslaví.
1: Rádio Český impuls
2: hraje ve vašem televizoru.

0: Středa, 5. srpen, přeji dobré ráno. Blíží se 7:30, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. České prázdniny s naším rádiem v plném proudu a dnes ranní téma, které voní dýmem z táboráku a ranní rosou na stanu. Kempování, prosím vás, buď ho milujete, nebo vám stačí jedna noc ve spacáku a víte, že příště jdete do hotelu. A mě zajímá, jste kempovací typ, co je pro vás ta pravá kempovací pohoda? Spíte ve stanu, v karavanu nebo v obytňáku, anebo kempování zásadně neděláte a nechápete, proč by někdo něco takového dobrovolně absolvoval? Máte své oblíbené místo na kempování, táborák, kytara, pivo pod hvězdami, nebo raději sprcha, postel a snídaně v ceně? Kde je vaše hranice komfortu? A co karavan nebo obytňák? Zvažovali jste ho někdy, nebo ho máte a už bez něj nedáte dopustit?
1: Jo, jo, to byla doba, když jsme chodili s kytarama, se stanem, s pacákem, pěkně jsme vlezli do vlaku, jako na čundre, když jsme jeli, nic, zahráli jsme si už v tom vlaku, když jsme jeli na kytary, zaspívali si s námi spolucestující, tak jsme vylezli a šli jsme přírodou, pěkně, lesejčkem, někde na Mejdině nebo na Louce jsme se utábořili, udělali jsme si jámu, tam jsme vykopali ohnišťátko, udělali jsme si něco, nějakého bušta nebo konzervičku, pak jsme to po sobě uklidili ráno, dali všecko do pořádku, zbalili a tulácký ráno na kemp se snáší. Tak zase půjdem toulat se dál a vodou z říčky oheň se záší. Tak zase půjdem toulat se dál. Dneska bohužel všechno všem vadí, jo? Zkuste jít někde na louku a udělat si tam prostě ohníček. Tak vás vyženou a policajty na vás zavolají. No jo, doba je jiná.
2: Zdraví všechny stanaře, výborná záležitost, je to relax neskutečný. I ta malá práce s tím postavit ten stán, prostě to je dobrodružství, na který se celý život nezapomene. Jako malý jsem jezdil, jezdím teď s vnoučaty, doporučuju Chlumec nad Sedlinou a jako malý jsem jezdil do Sence na Slovensko, Slneční jezera. Užívejte stanování, kdo to máte rádi a je to příroda, je to krása a je to život.
0: Co vy a takové poctivé kempování, stanování v přírodě, stále můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám.
3: Hudební kalendář Českého impulsu.
4: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
5: Je to poprvé, já nesvídám sám.
4: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Po půl osmé, krásná melodie z Top Gunu, Petra Janu, písnička Ještě se mi směj, za malou chvíli Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek a jejich diskohrádky. Pokračujeme v hudební krasojízdě 60. až 80. Hezké ráno od Řípu z Mětěše nám přeje paní Dáša, která hlásí 22 stupňů a polojasno. Hezké ráno i vám, paní Dášo. A teď už kolega Vítek Zábranský. Vítku, vítej ve vysílání Rádia Český Impuls. Ty jsi pro nás přichystal nejnovější zprávy, pojďme na to.
1: Dobré ráno. V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice zemřel včera večer muž po pádu z mostového jeřábu. V Horních Rakousech u bazénu místní zachránili 4letého chlapečka z Česka. O senátní křesla chce letos bojovat na 150 kandidátů, tedy o 80 méně než minule. Ukrajina zajala cizince z 51 zemí, kteří bojovali na ruské straně. A fotbalisté Sparty ve třetím předkole Ligy mistrů porazili Lyon 2-1 a do Francie si povezou jednogólový náskok. No a dnes bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a bouřky, teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré ráno, pomalu, ale jistě se nám blíží 8. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským za malou chvíli další hity let 60. až 80. Dnešní ranní téma je o kempování. Buď ho milujete, nebo vám stačí jedna noc ve spacáku a víte, že příště jdete do hotelu. No a nás zajímá, jaký typ jste vy. Máte rádi kempování? Co je pro vás ta pravá kempovací pohoda? Spíte ve stanu, v karavanu nebo v obytňáku, anebo kempování zásadně neděláte a nechápete, proč by někdo něco takového dobrovolně absolvoval. Máte své oblíbené místo na kempování, oblíbený kemp, louku, lesní mítinu, kde se vracíte každý rok, táborák, kytara, pivo pod hvězdami nebo raději sprcha, postel a snídaně v ceně, kde je vaše hranice komfortu a co karavan nebo obytňák?
1: Krásné ráno, miluju chrápošení pod stanem, byly to nejkrásnější dovolený, co si pamatuju, ale úplně nejvíc se stanováním mám spojený všechny hudební letní frsťáky. To je úplně ta nejlepší vzpomínka. Krásný den, Evče.
2: Ahoj, zdravím do rádia, já jsem už od dětství jezdila kempovat se strejdou, s tetou, pak jsem se vdala, jezdili jsme do takových chatek, prostě na jichčak na Českou Kanadu, pak jsme si koupili v roce 2008 karavan s manželem a od té doby jsme kempovali v karavanu, byla to bomba, děti vedle nás ve stanech, prostě není na to, pak jsme se rozvedli, mám novýho manžela, ten už není moc kempovací, už máme taky věk, představa železu ze stanu, to se mi úplně nechce. Takže ale kempování obdivu i v těchto letech znám lidi, kteří kempujou. Je to super.
0: Dým z táboráku, raní rosa na stanu. Tak do jaké partičky patříte? Máte tohleto rádi nebo to úplně nevyhledáváte? Co vy a kempování? 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce. A já už teď pouštím další hudbu let 60. až 80. Hezké ráno.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Hasiči do včerejšího večera krotili plameny na několika místech Česka. Před 22. hodinou snížili stupeň poplachu na základní u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Oheň zasáhl i několik chatek. 4 hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a 2 z nich převezli do benešovské nemocnice. Pod kontrolou je i rozsáhlý požár odpadu u Čížkovic na Litoměřicku. Na místě zůstaly přes noc desítky hasičů. Ke sledování požářiště využili dron. Na velké většině území Česka ale platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstra před rizikem požárů. Farmáři mají problémy s nedostatkem sena. Seno a slámu potřebují ke krmení hospodářských zvířat. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Pastviny jsou vysklé, farmáři na nich musí skot přikrmovat. Radek Sochor z rodinného statku Zlatá kráva u Nových Mitrovic na Plzeňsku ČTK řekl, že takhle suchý rok nepamatuje.
2: Pro veškerý zemědělský plodin špatně. Já tady nakupuju třeba, abych zachránil šlechtitelský chov, protože jsme hodně investovali do genetického materiálu, tak aby se nemuseli dávat nedejbu březí krávy na jacky. Kupuju seno z Polska.
1: A takové seno stojí třeba trojnásobek běžné ceny. Někteří farmáři také připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. V kladenském průmyslovém areálu došlo k tragédii. Večer tam zemřel muž, který spadl z mostového jeřábu z

0: výšky 6 metrů. Okolnosti prověřují policisté, pátrají, zda se mohlo jednat o pracovní úraz. Zatím není ani jasné, zda šlo o zaměstnance. Podle policejního mluvčí Truxy muž narozen v roce 1985 zemřel na následky poranění na místě. V případu je nařízená soudní pitva. Fotbalová Sparta zažila parádní večer. Pražané v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů porazili Lyon 2-1. Zápas se přitom pro Pražany nevyvíjel vůbec dobře. I přes větší aktivitu, šance a dvě neuznané branky se do vedení dostal Lyon. Míč se do vlastní branky nešťastně srazil Suchomel. Ve druhém poločase se ale fotbalistům Sparty podařil obrat. Nejprve se trefil Rineš, druhý gol obstaral hlavou Mercado. Mezitím hostující kapitán Tolisso zahodil penaltu. Pikantní zápas to byl pro Spartana Adama Karabce, který minulou sezónu odehrál právě v Lyonu.
1: Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a jakým stylem jsme to odehráli.
0: Odveta v Lyonu se odehraje příští týden v úterý. No a dnes bude jasno až polojasno, místy se můžou objevit přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku může padnout znovu i 40. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořice je stále s vámi, přeji hezké středeční ráno s datem 5. srpna a teď už Levandulová, Hana Hegerová, Petr Hapka a zároveň zdravím všechny pány se jménem Kristián, kteří slaví svátek.
4: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: Za 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 5. srpen mě samozřejmě i nadále zajímá, do jakého rána jste se dnes probudili právě vy. Můžete mi to napsat buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Číslo je stejné 734 787 981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Písničky od Svěráka a taky Uhlíře, tak ty nabídnu v rámci naší další ranní hudební dvojce. Těšit se na muziku těchto dvou pánů můžeme po 8:30. Dnešní ranní téma je o kempování, stanování a pozor, my dnes večer tradičně nabídneme naše hudební žánry, kterými jsou country, folk a trampská muzika. No, ta trampská muzika, a já vždycky říkám, že ta neodmyslitelně patří právě k táboráku a taky k ohništi, takže vy se do těchto písniček můžete společně s námi zaposlouchat, a to po 19. hodině. Na Facebooku Rádia Český impuls zjišťujeme, jestli je něco, co byste, prosím vás, si nikdy nedali k snídani. Tak může to být třeba svíčková zpětí, jo? I když já jsem jednou viděl kamaráda, když jsme se vraceli po jednom takovém jako delší mejdánku, jo, že přišel, bylo asi 5 nebo 6 hodin ráno a on si ohřál svíčkovou, jo, nedal si ji teda s knedlíkem, dal si ji s rohlíkem, a bylo to zajímavé sledovat. My reagujeme na to, že o písničce Já nesnídám sám bude dnešní hudební kalendář. Těšíme se na Oldu Říhu, kterého vyspovídá kolega Zdeněk Sekanina, a to okolo 11:30. Vy už nám samozřejmě teď můžete napsat na náš Facebook, co byste si nikdy nedali k snídani, www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete. Máme za 8:45 a pokračujeme v hudební krasojízdě 60. až 80. Letní kino. Helena Vondráčková, písnička Přejdi Jordán ze seriálu Píseň pro Rudolfa III.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se půl devátá, středa a 5. srpen, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. V dnešním ranním tématu se vydáváme pod stan, řešíme kempování, buď ho milujete, nebo vám stačí jedna noc ve spacáku a víte, že příště jdete do hotelu. A mě zajímá, jste kempovací typ, co je pro vás ta pravá kempovací pohoda, spíte ve stanu, v karavanu nebo v obytňáku, máte své oblíbené místo na kempování, tábor, kytara, pivo pod hvězdami nebo raději sprcha, postel a snídaně v ceně. Kde je vaše hranice komfortu a co karavan nebo obytňák? Zvažovali jste ho někdy nebo ho máte a už bez něj nedáte ani ránu?
1: Ahoj, zdravím do rádia. Já jsem už od dětství jezdila kempovat se strejdou, s tetou. Pak jsem se vdala, jezdili jsme do takových chatek, prostě na jich Čech, na Českou Kanadu. Pak jsme si koupili v roce 2008 karavan s manželem a od té doby jsme kempovali v karavanu. Byla to bomba, děti vedle nás ve stanech, prostě není na to. Pak jsme se rozvedli, mám novýho manžela, ten už není moc kempovací, už mám mi taky věk, představa železu ze stanu, to se mi úplně nechce. Takže ale kempování obdivu. I v těchto letech znám lidi, kteří kempujou, je to super.
2: Dnešnímu rannímu tématu stanování. Začnu stanováním v dětství. To byla paráda, to byla jediná dovolená, kterou jsme jako děti měli, protože rodiče neměli peníze. A tak jsme se, jak já říkám, harantíčci z naší vesnice sešli. Postavili jsme stany nebo repliky na stan, ale byli jsme spokojení. Stanovali jsme, dělali se tam hrozný věci, hrozný zvěrstva, ale byli jsme malí, takže nic úplně divokýho. A na co si z té doby pamatuju, když jsme v noci vlastně se domluvili a udělali jsme si bojovku a v noci jsme šli po sousedů zahradách a vlastně jsme sbírali všechno, co jsme mohli použít, sníst, tak to bylo takový vtipný. Samozřejmě sousedi věděli, že jsme to byli my, ale procházelo nám to a to bylo to krásné dětství. No a dneska stanování, zrovna minulý víkend na Homerfestu v Jiříkově jsme stanovali a bylo to nádherný, skvělý. Sice jsme použili nafukovací madrace vysoký, v našem věku už je to nutnost, ale byla to nádhera. Takže mějte krásný den a pijte vodu. Ahoj Petra.
0: Pozdravujeme, přejeme hezké ráno. Co vy a kempování? Máte rádi dým z táboráku, ranní rosu na stanu, nebo to jde úplně mimo vás? 6411 211, to je číslo k nám a teď další muzika, ale 60. až 80.
3: Hudební kalendář Českého impulsu.
4: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
5: Je to poprvé, já nesvídám sám.
4: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn středeční ráno s datem 5. srpna. Já s vámi ještě pokusím vylepšit naší další českou muziku let 60. až 80. Těšit se můžeme na Ivetu Bartošovou písničku Víš, lásko. Teď už ale naproti mě kolega Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno i tobě. Ty jsi opět pro nás připravil rychlý přehled zpráv, tak já už ti pouštím mikrofon. Pojďme na to. Dvě minuty po půl deváté.
1: Pěkné ráno. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku skončilo po požáru v pečovatelském domě 11 lidí v péči záchranářů. V Česku začalo platit omezení pro ukrajinské mužské uprchlíky v bojeschopném věku. Dvě polské tepelné elektrárny omezují svůj provoz kvůli vlně veder a nízké hladině vody v řece Visle. Fotbalisté Sparty porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1 a hokejová osmnáctka deklasovala na Hlinka Grecky Cupu Německo 8-3. No a dnes bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a bouřky, teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů Celsia. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středeční ráno, 5. srpen, a na řadě je naše další hudební dvojice, která tentokrát spojila, vybrala, chcete-li, písničky od Uhlíře a Svěráka. Čeká nás Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř a jejich Elektrický valčík, a pak nás také nemine skupina Rangers a jejich Trpasličí svatba. Hudbu složil Jaroslav Uhlíř, slova napsal této písně právě Zdeněk Svěrák. Máme za minutu 8:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet, dva jsou víc než jeden.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy, na motorce.

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 5. srpen, blíží se 9. hodina. Dnešní ranní téma je o kempování, někteří to vyloženě milují, vůni, dýmu z táboráku, ranní rosu na stanu, a pak jsou tu tací, kterým stačí jedna noc ve spacáku a ví, že příště jedou do hotelu. Já se přiznám, že mě až zarazilo, kolik z vás se nám dnes dovolalo s tím, že milují kempování, milují ten pobyt v přírodě, to je samozřejmě dobře. Tady jsou vaše další reakce, my zjišťujeme, jestli jste kempovací typ, co je pro vás ta pravá kempovací pohoda, nebo jste raději tým sprcha, postel a snídaně v ceně. Kde je vaše hranice komfortu?
1: My jsme byli tři bráchové, rodiče ty nevydělávali žádný velký peníze, takže jsme měli kombíkovýho Trabanta, a když pozvali známí naše rodiče, ať jedeme s nima pod stan, tak šel táta a koupil první stan, který byl k dispozici nejlevnější. Když jsme přijeli do Babylonu, do Domažlic, táta vytáhl stan a začal ho stavět, tak zjistil, že koupil úplně to nejmenší áčko, do kterého se sotva vešla mamka s tím nejmladším bráchou. A táta musel složit sedačky v Trabantu a my se starším bráchou jsme spali s tátou celou dobu v Trabantu. Takže romantika jako hrom. Hezký den všem.
2: Takže já jsem dříve byla kempovací typ. Měla jsem svůj menší karaván, dvě děti, rádi jsme velmi cestovali, ale pak jsem našla nového přítele a ten prostě pořádnou postel a stan a karavan není nic moc pro něho, takže jsme přesedlali na nějaké ubytovací zařízení, na hotely a prostě už jsem si takhle zvykla. Ale jinak za mě je to super, cokoliv. Radka, ahoj.
0: Od 9. už nás dělí jen pár minut do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Další muzika, ale 60. až 80.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Život je šatna v kabaretu.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Teploty můžou lámat další rekordy. Hrdoť teploměru se hlavně na Moravě a ve Slezsku znovu dostane ke 40 stupňům Celsia. Už včera polovina meteorologických stanic překonala své absolutní rekordy. Nová maxima pro 4. srpen má pak všech 171 stanic. Nejvíc se teplota vyšplhala v Plzni Bolevci a to na 41,5 stupně Celsia. 40 mělo hned 12 míst v Česku. Dnes se takto vysoké teploty můžou opakovat, a to hlavně na východě republiky. Do veder znovu místy vletí přehánky i silné bouřky. Zítra se o pár stupňů ochladí, výraznější propad přijde v pátek. To by měly teploty zůstat pod 30. Ne na dlouho, už na konci víkendu znovu porostou nad tropické hodnoty. E-shopy kvůli vedrům mění strategii, omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin, jako je čokoláda nebo oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká zejména dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. V minulosti taková opatření bývala ojedinělá. Horko se promítá i do letních tržeb čokoládoven. Některým se podle ČTK snižuje prodej i o desítky procent. Američané bojují s epidemií spalniček, nakažených už je přes 2300 a další přibývají ve všech státech. Kritika drtí ministra zdravotnictví Kennedyho mladšího kvůli antivaxerským výrokům.
2: Vypadá to, že je situace vážnější, než se předpokládalo. Polovinu nakažených tvoří školáci, kterým na konci tohoto měsíce končí prázdniny. Na nemocničním lůžku kvůli vážnému průběhu leží desítky pacientů. Nejvíce riziková skupina je u dětí do 5 let. Těžký průběh pak mohou mít i dospělí jedinci. Kolektivní imunita je tak v troskách. Národní proočkovanost klesla pod 95%. To je hranice pro zastavení viru. Kennedy striktně odmítá za šíření této nemoci jakoukoliv zodpovědnost. Se Spojených států Hedvika Miller.
1: Hedvika Miller, díky za příspěvek a jdeme na sport. Fotbalisté Sparty vyhráli na francouzského favorita. V úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů porazili Lyon 2-1. Za Pražany skórovali Matěj Rineš a John Mercado. Branka soupeře jde za vlastním golem Martina Suchomela. Odveta se ve Francii odehraje za týden. Vítěz dvojzápasu narazí na Fenerbahce Istanbul nebo Štýrský Hradec. A ještě se vrátíme k počasí, bude jasno až polojasno a jak už jste slyšeli, můžou se objevit přehánky a ojediněle i bouřky, a to i silné, nejvyšší teploty 32 až 37.

0: na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 9. hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. A teď už další muzikály 60. až 80. Adam Kuřice je stále s vámi. Přeji hezké středeční dopoledne a tohle už je Vítězslav Vávra a jeho Holky z Gimplu.

0: Minuta po 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je něco, co byste si nikdy nedali k snídani, zjišťujeme na Facebooku našeho rádia a paní Jana Dotková píše pivo. Dále koukám, že paní Lenka Tlamková píše nikdy neříkej nikdy, tak to je samozřejmě pravda. Pan Michal Janek píše jen to, co nejím nikdy, nemám problém dát si k snídani řízek z hranolky. Paní Radka Jančíková píše, myslím, že není snad jen alkohol. Tak a co vy, je něco, co byste si nikdy nedali k snídani? Zjišťujeme na Facebooku našeho rádia. O písničce Já nesnídám sám dnes mluvíme v hudebním kalendáři. Těšíme se na Oldu Říhu z Katapultu o 11:30 ho na rádiu Český impuls vyspovídá kolega Zdeněk Sekanina. Náš Facebook najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Máme 9:45 a teď už Mr. Karel Gott, písnička Paganine, naše letní kino a v něm skladba z filmu Romance za korunu. Dobrý den i vám.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
3: Je to poprvé. Já nesnídám sám.
2: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Já koukám samozřejmě i na vaše zprávy ohledně počasí, které posíláte na náš WhatsApp na číslo 734 787 981. Vidím, že nás zdraví z Neratovic paní Eva, která hlásí 22 stupňů, a také se nám ozval pán Jiří z Jičínska, který hlásí taky 22 stupňů. Tak my pozdravujeme, máme dvě minuty po půl desáté a i nadále si hrajeme muziku let 60. až 80. středa 5. srpna. Dalibor Janda a jeho jahodový koktejl.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, přeji poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne, 5. srpen do 10. do zpráv s kolegou Víkem Zábranským. Za malou chvíli Michal David, písnička Cčka sbírá Cčka. Dnešní ranní téma vonilo dýmem z táboráku a ranní rosou na stanu. Řešili jsme kempování a to buď milujete, nebo vám stačí jedna noc ve spacáku a víte, že příště jedete do hotelu. A mě zajímalo, jste kempovací typ, co je pro vás ta pravá kempovací pohoda? Spíte ve stanu, v karavanu nebo v obytňáku? Případně kempování zásadně nedáváte, nechápete, proč by někdo něco takového dobrovolně absolvoval? Jste raději tým sprcha, postel a snídaně v ceně? Kde vaše hranice komfortu? To jsme zjišťovali. Máte své oblíbené místo na kempování, táborák, kytara, pivo pod hvězdami a co karavan nebo obytňák?
1: My jsme v 80. letech jezdili pravidelně 10 let na Zemplínskou Šíravu pod velký stán s dětma. Tehdy bez mobilu 14 dní o nás vůbec nikdo nevěděl a nemělo to chybu. Dnes už jsou děti dospělé, mají svoje děti a vzpomínají velice rádi na to. Mějte se krásně, zdraví Hanka.
2: Na téma kempování, já jsem tramp, takže mi to vůbec nevadí, jezdím pod čirák, pod stan, občas jdu do chatky, na trampský srazy, na výroční vohně, takže trampování a příroda, to je moje krédo.
3: My velmi rádi kempujeme, máme i obytné auto na stará kolena, jsme si pořídili, nicméně nejradši vemu kolo, tarp, tu nejjednodušší výbavu, jaká je možná, a vyrazím do přírody, jedu třeba podél řek a podobně, prostě příroda je příroda. Nebo jednou za čas jedu něco dál a jedu třeba k Jadranu 900 kilometrů, ale to znamená týden cesty, týden romantiky, týden dobrodružství a je to úplně paráda.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. Na dálnici D8 budou jezdit informovaní řidiči. V úseku mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku silničáři instalují nové technologie, které informovanost řidičů zásadně urychlí nejen v případě nehod. Práce by podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla měly skončit v září nebo na začátku října.
2: Pokládáme mezi Prahou a Lovosicemi optická vedení a veškerou datovou infrastrukturu tak, abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS, stejně tak k liniovému řízení, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům.
1: Silničáři vyměňují středová svodidla a podzem ukládají potřebné technologie. Práce mají rozdělené na 4 etapy, 2 už jsou stavebně hotové a na 3. se pracuje. Policie na jezeře Most stále pátrá po 2 mladých mužích. Pohřešovaní jsou od včerejšího dne, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, poříční policie a speciální pořádková jednotka. Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením severočeského hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Hasiči pokračují v zásahu na skládce u Číškovic na Litoměřicku. Plamené hoření zastavili, požární stupeň se přes noc snížil na 2, přestože zasahuje 14 jednotek. Mluvčí krajských hasičů řekl, že je na místě nadále vyšší počet hasičů a techniky kvůli kyvadlové dopravě vody k místu zásahu. Přes den se bude jejich počet snižovat. Místo dalšího rozsáhlého požáru v Křečovicích na Benešovsku zkontroluje termokamera. Pak by se měla vyhlásit likvidace. V noci hlídali požářiště hasiči, skrytá ohniska neobjevili. Celkově oheň zasáhl plochu téměř 5 hektarů. Oheň se rozšířil na okolní chatky, shořely 2 a 1 zahradní domek. Příčinu požáru a výši škody zatím hasiči neuvedli. Velké drama zažila česká rodina v Horních Rakousech. Rodičům se v nestřeženém okamžiku ztratil z dohledu jejich 4letý synek. Vydal se k bazénu, do něhož spadl. Dítě bez známek života si všimla žena. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. No a dnes bude jasno až polojasno, může zapršet i zabouřit, nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku znovu naměří až 40. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, před námi je další hodina plná českých hitů let 60. až 80. Jiří Zmožek, písnička Už mi lásko není 20 let, Adam Kořice je stále s vámi, přeji hezké středeční dopoledne. Už mi

0: Nám je taky hic. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

se světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

jáma šli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Rádio pro radost ze života. Středa, 5. srpen, přeji hezké dopoledne, do 10:30 naše letní kino a v něm Hana Zagorová, Petr Kotfald, Standa Hložek, písnička Můj čas, jedná se o ústřední skladbu ze seriálu Sanitka. V pořadu Máme Česko rádi se dozvíme, jak se na Sušicku dobývalo zlato, a to o 10:30.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
3: Je to poprvé, já nesvídám sám.
2: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Zdravím vás z rádia Český Impuls, přeji hezké dopoledne, středa 5. srpen, po 10:30 naše hudební dvojce a v ní písničky Na loď. Teď už nás Hana Kracíková v pořadu Máme Česko rádi láká za zlatokopy na Šumavu. Pokud náš tip nestihnete v létě, vychutnáte si ho i na podzim.
1: Máme Česko rádi.
2: Dokud vydrží listí zlaté, vydejte se na Šumavu. Nedaleko Sušice se navíc nyní můžete projít po naučné stezce. Víc nám už poví Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: No krásný dobrý den. Váš příměr o zlatém listí je na místě. Stezka totiž mapuje dobývání zlata na Klatovsku během středověku. A určená je nejen pěším, ale i cykloturistům.
2: Bezva, a kam nás zavede?
3: Začíná v Petrovicích. Je dlouhá 17 kilometrů a je to okruh, čili končí na výchozím místě. Informace na trati nabízí 5 naučních tabulí, ale zbytky dolování zlata můžete vyčíst i z krajiny. Jsou to různé propadly, odvaly nebo haldy vytěžené horniny, ale i ústí středověkých šachet a štol.
2: Tak už vidím, jak se na trase s ostatními přeme o každý kopeček. Jestli je to pozůstatek těžby nebo jenom přírodní vyvýšenina?
3: No na to hlavní vás samozřejmě upozorní tabule. Uvidíte zbytky dvou středověkých důlních děl, konkrétně třeba poblíž dolejšího Těšova u Hartmanic, je to Jírova jáma.
2: A kdy to vůbec bylo? Před kolika lety?
3: No, už pěkně dávno. Ve 14. a 15. století. Kutalo se nejméně do hloubky 70 metrů a možná dokonce i hlouběji, ale o tom nejsou důkazy. Důl už je dnes částečně zatopený vodou a dostanou se do něj pouze jeskyňáři s potápickým vybavením, takzvaní vodní speleologové. Při průzkumech dole našli výdřevy šachet nebo středověké žebříky.
2: Já doplním další tipy i pro ty, kdo by chtěli výlet i na druhý den. Z Petrovic vede i stezka Vlčí jámy, ta je krátká, 3,5 kilometru dlouhá a dojdete po ní také k biofarmě Vojetice. Odtud také vede 22-kilometrová cyklostezka Farmářská stezka. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. My si do zpráv celou do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila. Ještě určitě poslechneme naši středeční dopolední hudební dvojici a ta nabídne písničky Na loď. Čeká nás Karel Hála, skladba Lodí bílou a pak nás také nemine Michal Tučný společně s Greenhorny, nahrávka Lodní zvon zní. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezkou středu s rádiem Český impuls a na každého z vás se budu těšit opět zítra po 6. hodině raní. Do té doby se mějte krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Hudební dvojice
6: a NEP 1 plus 1.

0: jen 3 na 4.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Dobré dopoledne. Ministerstvo dál řeší krizi s léky na rakovinu prsu. Už včera úřad informoval, že pro překlenutí výpadku v dodávkách léku s účinnou látkou tamoxifen umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně 2měsíční léčbu pacientek. Dnes ministerstvo informuje, že lékárníci budou moci také nemocným vydávat léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované. Podmínkou je registrace v některém státě Evropské unie. Fanoušci vesmíru byli dnes pohotovosti, proběhla totiž unikátní událost, kdy na povrch měsíce neplánovaně dopadla část 4-tunové rakety společnosti SpaceX. Do povrchu měsíce měla narazit raketa, která se před rokem a půl vydala na cestu se 2 sondami. Od té doby část tohoto nosiče putovala vesmírem a právě dnes jeho cesta skončila nárazem do měsíce. Odborníci odhadují, že rychlostí asi 8700 km za hodinu. Experti uklidňují, že pro nás na Zemi nejde o nebezpečný jev. Mělo jít spíš o nebývalou vesmírnou podívanou v podobě asi vteřinového záblesku. Není ale zatím jasné, jestli se dopad podařilo zachytit na snímcích. Astronomové data teprve vyhodnocují, může to trvat několik hodin i dní. Farmáři mají problém s nedostatkem sena. Seno a slámu potřebují ke krmení hospodářských zvířat. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným létům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Pastviny jsou vysklé, farmáři na nich musí skot přikrmovat. Radek Sochor z rodinného statku Zlatá kráva u Nových Mitrovic na Plzeňsku ČTK řekl, že takhle suchý rok nepamatuje.
4: Pro veškerý zemědělský podíl špatně. Já tady nakupuju třeba, abych zachránil šlechtitelský chov, protože jsme hodně investovali do genetického materiálu, tak aby se nemuseli dávat nerejbu březí, krávy, najacky. Kupuju seno z Polska.
3: A takové seno stojí třeba trojnásobek běžné ceny. Někteří farmáři také připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. Světová ženská cyklistika řeší pikantní problém. Některé závodnice si v časovkách pomáhají k lepším výkonům netradičním trikem. Vycpávají si podprsenky, aby získali aerodynamickou výhodu. Vědecká data ukazují, že optimálně tvarovaný hrudní profil dokáže snížit odpor vzduchu až o 3,6%, což představuje úsporu téměř 0,8 sekundy na každý kilometr. Rozhodčí Mezinárodní cyklistické unie proto před dnešní klíčovou časovkou na Tour de France vyhlásili mimořádné kontroly. Pravidla totiž jednoznačně zakazují používání jakýchkoliv prvků nebo vycpávek, uměle upravujících tvar těla pod hrozbou okamžité diskvalifikace. No a dnes bude jasno až polojasno, místy zaprší, objeví se i bouřky, a to i silné, a nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku může padnout i 40. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 11:03, středa. Krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil a mám pro vás hned první písničku Josefa Laufra, písničku La Bamba.

0: Českým Pols jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Už za chvíli přijde nové vydání hudebního kalendáře. A tentokrát budeme řešit zajímavou otázku, v čem je Katapult lepší než legendární skupina Beatles. Tahun Katapultu Olda Říha nám svůj pohled na věc odhalí už v 11:30. Budeme mluvit o písničce Já nesnídám sám na Českém Impulzu.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Středeční dopoledne na Českém Impulzu. O rokové poezii dnes bude řeč v hudebním kalendáři. Než si pustíme písničku Já nesnídám sám, slovo dostane Olda Říha z Katapultu a taky expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: Oldo, takovým dvorním textařem, jestli se to dá říct, Katapultu je Ladislav Vostárek. To musí být úplná radost natrefit na někoho, s kým se pak dělá jedna radost, ne?
3: No to bylo to životní štěstí, že já jsem se s ním potkal, když jsem hrál v roce 72 u Františka Čecha v kapele Šatap, že jo. A on tam dělal manažera a my jsme spolu jezdili ty turné baroky s Antou Čechem a Sodomou a se Schillingem. Ten Láďa prostě, my jsme si padli do noty, protože Láďa začínal jako prostě pété pák, pak pokračoval jako čistič, sprchoval ulice v Praze a prostě byl to chuligán. A on měl právě tu samou empatii na to, co prožil. Takže on sepsal všechno, co prožil. A já jsem k tomu dával melodie jenom.
2: To se ale taky tehdy nemuselo úplně líbit, ne?
3: Tenkrát to kritici kritizovali, ačkoliv to byly prazáklady těch bytů, tak dneska ty první dvě desky a ta sada těch singlů je čistá rocková poezie. Beatles stačilo, mám tě ráda, nemám tě ráda, ty mě máš rád, já tě mám rád, 2 minuty. Ale já jsem od začátku měl štěstí, že jsem pracoval s příběhama, který jsem prožil, který prožil on, který prožil lidi. A tím to končí. Nejlepší na tom je, že já tu lajnu furt držím. Dělej to, co děláš celý život. A ono to funguje 50 let. 50 let lidi chodí na moje písničky. A tisíckrát se ukázalo, že ty příběhy, který zrovna pan Vostárek udělal, jsou nesmrtelná základní rocková poezie.
2: Tak si pojďme díky hudbě Oldy Říhy a textům Ladislava Vostárka poeticky zanotovat u písničky Já nesnídám sám tady na rádiu Český Impuls.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Středa na Českém impulzu, do 12. hodiny nám zbývají poslední minuty, kde přijde to pravé poledne, tak to zjistíme docela dobře, protože bude pravidelná zkouška sirén, ta bezpečnostní, vždycky první středu v měsíci o 12. hodině. Tahle pravidelná kontrola nás tedy čeká už za pár minut. Do té doby ještě nerušeně skupina, no vlastně dvojice, Hana a Petr Ulrichovi a budou to Javory, písnička z impulzovy z krabičky, kterou uvádí Petr Janda.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Štíl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Já jsem měl sourozence Ulrichovi nejradši v jejich prvopočátcích, ještě než začali hrát s cymbálem. Cymbál to prostě pro mě není. Petr tehdy psal písničky, které byly ještě víc pop a rock než folklor, což bylo podle mě dobře. A přitom tam ta trocha folkloru vždycky byla přítomná. To platí i o jejich skladbě Javory z roku 76. Ta je krásná i díky tomu, jak Hana krásně zpívá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Policie pátrá po totožnosti muže nalezeného v Krkonoších. Zmateného muže bez dokladů tento týden záchranář našel ležícího před jejich základnou v temném dole. Neznámého převezli do nemocnice. Podle policie muž nereaguje a vůbec nekomunikuje. Žádá proto veřejnost o pomoc. Může se jednat o cizince. Policie na webu zveřejnila mužovu fotografii. V Brně začne hlavní líčení v kauze popáleného 3letého dítěte. Událost se odehrála před 2 lety. Popáleniny způsobil dítěti muž, který čelí obžalobě z ublížení na zdraví. Žena je obžalovaná z neposkytnutí pomoci. Situaci totiž 3 dny neřešila. Ošetření zajistila až její příbuzná. Na Ukrajině obvinili podvodníky z call centra. 10 lidí pod záminkou investic do kryptoměn vylákali od Čechů desítky milionů korun. Jak uvedla tamní prokuratura a moravskoslezská policie, podvodníci peníze od Čechů lákali prostřednictvím telefonů od října 2024 do současnosti. Pražské Václavské náměstí ode dneška nese poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam uložilo sdružení Nového města pražského.
2: Hezký den, zdravím z rozkopaného Václavského náměstí v Praze. Před malou chvílí jsem sdružení města přineslo velkou šedivou plastovou krabici, ještě zabalenou v průhledném plastovém pytli, a uložili ji 1 metr a 70 cm pod zem. A to konkrétně při pohledu na Pražské národní muzeum, tak vpravo od sochy svatého Václava. Ještě dnes ji zakopou a pak na ně položí dlažbu, takže po ní normálně budeme nevědomky chodit. Obsah krabice nám novinářům neukázali, ale mají v ní být různé odkazy na dnešní dobu a letošní léto. Takže třeba mince, noviny z tohohle týdne, plány stavby a dopis pro lidi, kteří v budoucnu časovou kapsli objeví. Z pražského Václavského náměstí Martina Kroa, Radio Impuls.
1: V Čechách zítra čekáme zmírnění teplot. Během dne naměříme 27 až 32 stupňů. K tomu bude oblačno až zataženo s přeháníkami nebo bouřkami. Na Moravě bude stále horko s teplotami do 37 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Bezpečnostní kontrola sirén už je bezpečně za námi, teď už si budeme hrát nerušeně. Právě teď přichází Michal Kocáb a písnička S cizí ženou v cizím pokoji.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec?

0: Monika Stachová dospívala na českém Impulzu. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásné poledne. No a za chvíli písnička ze seriálu Chaloupáři, Valdemar Matuška, Když máš v chalupě orchestrion, pokračuje naše letní kino, a to až do konce prázdnin. No a co bude večer v televizi, tak to nám už za několik minut řekne Saša Hemala, tady na českém Impulzu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Po půl jedné budeme hrát Petra Kotvalda, Standu Hloška a bude to Bílá královna. Přijde hned po televizních tipech od Saši.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Je tomu již několik let, co mě zaujal americký snímek s názvem Bez dcerky neodejdu. A téma je, zdá se, stále živé. Po 7 letech šťastného manželství Američanky Betty a jejího manžela iránského lékaře společně odjíždí navštívit jeho vlast. Tam se ale západně orientovaný muž mění ve fanatického fundamentalistu a brání oběma v návratu do vlasti. Bez dcerky neodjedu, americké drama ve 20 hodin na Prima Max. V pokračování Poldy se sice Michalovi splní sen, může postávat na pódiu s kapelou, kterou v mládí obdivoval, ale stane se tak za dramatických okolností, kdy frontman kapely je uškrcen kytarovou strunou. Dalo by se s trošku cynicku říci, že čím kdo zachází, tím také schází, ale tady jde legrace stranou. Sex, drogy, rock'n'roll, tak zní název dnešního pokračování Poldy ve 2015 na Primě. Rád se též vrátím a myslím, že nebudu sám, k českému komediálnímu dramatu Tátova Volha. Tady se zase kostýmní výtvarnice, která ovdověla, vydá spolu se svou dcerou hledat otcova Levobočka, o kterém až do jeho smrti neměli tušení. Tátova Volha 22:00 ČT1. Přeji vám, aby pořad vámi vybraný vás nesklamal.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém Impulzu dospíval Michal Penk, za chvíli už si budeme hrát dvě písničky z roku 1971. V tomhle roce vznikla písnička Láska je věc kouzelná, pod tou jsou podepsaní Rangers alias Plavci a hned potom přiběhne Kůň bílý Marie Rotrové. No a za několik minut 13. hodina se zprávami.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Hudební dvojice
8: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou aut, a to ze ksanej kol, kdy všichni dobrý lidi zmizlou jako líp.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Policie dál pročesává jezero Most. V oblasti hledá dva mladé muže pohřešované od včera, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potapěči, poříční policie i hasiči. Policisté prohledávají vodu, břehy jezera i okolí. Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Těžká technika už je na místě budovy číslo 34 ve Zlíně. Demolice stavby zničené požárem může podle Jana Čady začít.
2: Horká novinka dalšího horkého dne. Zdravím z požářiště a zároveň staveniště. Už je tu i 100-tunový gigabagr, kterého museli odborníci sestavit přímo u torza 34. budovy. 70 let chlouby Zlína. Obří hydraulické nůžky se za přísných bezpečnostních opatření zřejmě už jenom v řádu hodin zakousnou z hora do smutně vyhlížející 34. Požár s ničivými následky vypukl 9. července. Příčiny zatím známy nejsou. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Plzeňský pivovar má nové nádubníky. Jde o nádoby na máčení ječmene s průměrem necelých 6 metrů a výškou přes 4 metry. Do Plzně 15-tunový kolos dovezli dva tahače. Vedoucí plzeňské sladovny Michal Schneeberger ČTK řekl, že už jde o vyzkoušenou moderní technologii.
3: Druhá věc je, že bude všechno v nerezu. Dřív totiž před těma 40 lety se dělalo všechno z černého železa, který není úplně optimální. Co je hodně důležitý, že díky vlastně té nové technologii budeme schopni uspořit až půl kubíku vody na tunu. V ročním čísle je to nějakých 43 tisíc kubíků.
1: Instalace osmi nádubníků v plzeňském pivovaru začne v říjnu. Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace. Potrestala ho za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. V Čechách bude zítra oblačno až zataženo s teplotami do 32. Na Moravě ještě bude slunečno s teplotami do 37 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik zprávy ve 13 hodin, já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám dobré odpoledne. No a je tu na řadě skupina Turbo a písnička Chtěl jsem mít.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Stařičký autobus

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Léto na českém

0: Linda a Pavel právě dospívali na Českém Impulzu, aby udělali místo pro Václava Neckáře a písničku Kde jsou ta rána stříbrná z filmu Pupendo. Za chvíli promítá naše letní kino. Taky budeme cestovat, a to po světě, s naším cestovatelem Jirkou Kolbabou. Náš bedekr tentokrát míří do lázní na Novém Zélandu. Jak země gejzírů využívá energii zemského nitra, tak to zjistíme v půl druhé na Českém Impulzu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Na Českém impulzu po půl druhé bude zpívat Věra Špinarová písničku Je mi líno. Ještě předtím se ale vydáváme k protinožcům. Cestovatel Jirka Kolbaba nás zve na Nový Zéland.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: O Novém Zélandu se říká, že je to země termálů, gejzírů, sopek. Jaké ty máš osobní zkušenosti s tímhle děním geologickým?
3: Tak pochopitelně Nový Zéland patří k tomu nejkrásnějšímu, co na planetě máme, a právě proto, že to je na takzvaném ohňovém kruhu, že tato země je zmítána často zemětřeseními, že jsou tu vulkanické a termální aktivity. Já bych se chtěl právě věnovat té nejzajímavější oblasti, která je na severním ostrově u jezera Taupo, u vesnice Rotorua, což je opravdu slavné návštěvnické místo, které každý, kdo navštíví Nový Zéland, musí vidět, protože tam jsou právě ty stopy vulkanické činnosti. Právě tady najdeme úchvatné dění přírodních jevů, to je naprosto něco originálního.
2: A co všechno tam můžeme tady vidět?
3: Představ si třeba, jak přehráté páry unikají z nitra země. Je tu velké množství gejzírů, které vystřikují z různých puklin v té zemi. Ty gejzíry jsou často bahnité, nebo jsou různě barevné, jsou vřelé, jsou tu jezírka, zejména v oblasti Rotorua najdeme velké množství horkých minerálních pramenů. Dokonce tady si můžeš v kempu koupit teplé nebo studené místo, můžeš si postavit stan na půdě, která je vyhřátá těmito teplými prameny. Najdeme tady jenom v této oblasti asi 80 horkých pramenů. Vznikají také lázeňská centra. Mnozí lidé z celého světa sem jezdí se léčit do těch přírodních umělých nádrží, do těch zřídel, pro ty balhenní zábaly sem jezdí a podobně.
2: A najdeme nějaká taková místa, tak říkajíc na divoko, nebo je to všechno už chráněné turistickou organizací, řekněme?
3: To je, Honzo, velmi správná otázka, protože mnohé ty parky anebo ty oblasti jsou ohraničeny a jsou správně označeny, aby tam člověk nevstoupil a nic se mu nestalo, ale musím říct, že je také hodně oblastí, které nejsou ohraničeny, a pak je dobré šlapovat po území Nového Zélandu velmi obezřetně, velmi opatrně, protože se staly případy, že se pod lidmi rozestoupila země. Oni se do toho kotle, do toho papinovárnce třeba také propadli.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den. Ještě

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Středeční odpoledne na Českém impulzu. Za chvíli bude pokračovat písničkami od Uhlíře a Svěráka. Před námi je hudební dvojice, tam dáváme písničky, které mají něco společného. Tady tím jmenovatelem jsou jména Uhlíř a Svěrák. Takže nejdřív Elektrický valčík. Oba pánové si tuhle písničku zároveň zaspívají. A potom Rangers, Trpasličí svatba.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Hudební dvojice
5: a NEP ve dvou se to líp táhne.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Cozzi, na

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

ulici bydlel pan Svoboda, že se pořád smá, měl přes dívku Pohoda. Když jsem se ho ptal, jak pak dneska je, říkával Pohoda. Měl malej byt, ženu a dvě děti, pět stával do práce, domů šel v půl tři.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počti si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu,

Teď od nás svoboda na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: ho neobvinili.
1: Ministerstvo dál řeší krizi s léky na rakovinu prsu. Lékárníci budou smět nemocným ženám vydávat prášky, které obsahují účinnou látku tamoxifen, ale nejsou v Česku registrované. Musejí ale být registrované v některém státě Evropské unie. Jak uvádí server Novinky.cz, i tyto léky podléhají přísným evropským standardům a dodávky budou výhradně z ověřených zdrojů. Ministerstvo zdravotnictví už včera informovalo, že umožní lékárnám, aby z neporušených platíček s lékem sestavovaly nová balení. Dodávky léku váznou od loňska. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V polovině července ministerstvo zdravotnictví tvrdilo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo. Tamoxifen chybí po celém Česku. Každoročně u nás onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen. Noční létání v Lipsku zkomplikoval dron. Lipská policie ráno informovala, že letiště mezi městy Lipsko a Hal přerušilo v noci na dnešek provoz kvůli podezřelému objektu. Několik letadel, včetně jednoho osobního, muselo přistát na jiných letištích. Podle Reuters stroj po srážce s dronem přistál nouzově na letišti v Hanovru. Policie incident dál vyšetřuje. Akutní nebezpečí podle ní nehrozí. Během odpoledne přijdou silné bouřky. Podle aktualizované předpovědi se bouře s přívalovým deštěm během odpoledne a večera objeví na většině našeho území s výjimkou západu a východu. Zítra dopoledne se bouřky podle meteorologů vrátí. Stále také platí výstraha před silnou zátěží teplem a požáry. V Čechách zítra čekáme mírné ochlazení na 27 až 32 stupňů, k tomu bude nebe většinou pod mrakem, občas s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě bude ještě slunečno a oteplí se tam až na 37 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po 14. hodině přichází zaspívat Michal David, To zas byl den. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásnou středu.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Tolik Heidi Janku na Českém impulzu, za chvíli Karel Gott, Domů k nám, písnička z letního kina. Tahle písnička se objevila ve filmu Hvězda padá vzhůru. Už se nám pomalu blíží víkend, někteří z nás mají dovolenou nebo prázdniny, takže možná náš tip Máme Česko rádi využijete už třeba zítra. Jak se na Sušicku dobývalo zlato, tak to prozradí Máme Česko rádi, které vysíláme přesně v 14:30 na Českém impulzu.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je

0: Jitka Zelenková bude zpívat na Českém Impulzu hned po půl třetí. Před námi je písnička Máme si co říct. Ale ještě předtím obdivujeme krásy České republiky. V rubrice pro všechny české patrioty Máme Česko rádi. Hana Kracíková nás láká za Zlatokopy na Šumavu. Pokud náš tip nestihnete v létě, vychutnáte si ho klidně i na podzim.
1: Máme Česko rádi.
2: Dokud vydrží listí zlaté, vydejte se na Šumavu. Nedaleko Sušice se navíc nyní můžete projít po naučné stezce. Víc nám už poví Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: No krásný dobrý den. Váš příměr o zlatém listí je na místě. Stezka totiž mapuje dobývání zlata na Klatovsku během středověku. A určená je nejen pěším, ale i cykloturistům.
2: Bezva, a kam nás zavede?
3: Začíná v Petrovicích. Je dlouhá 17 kilometrů a je to okruh, čili končí na výchozím místě. Informace na trati nabízí 5 naučních tabulí, ale zbytky dolování zlata můžete vyčíst i z krajiny. Jsou to různé propady, odvaly nebo haldy vytěžené horniny, ale i ústí středověkých šachet a štol.
2: Tak už vidím, jak se na trase s ostatními přeme o každý kopeček. Jestli je to pozůstatek těžby nebo jenom přírodní vyvýšenina?
3: No na to hlavní vás samozřejmě upozorní tabule. Uvidíte zbytky dvou středověkých důlních děl, konkrétně třeba poblíž dolejšího Těšova u Hartmanic, je to Jírova jáma.
2: A kdy to vůbec bylo? Před kolika lety?
3: No, už pěkně dávno. Ve 14. a 15. století. Kutalo se nejméně do hloubky 70 metrů. A možná dokonce i hlouběji, ale o tom nejsou důkazy. Důl už je dnes částečně zatopený vodou a dostanou se do něj pouze jeskyňáři s potápickým vybavením. Takzvaní vodní speleologové. Při průzkumech dole našli výdřevy šachet nebo středověké žebříky.
2: Já doplním další tipy i pro ty, kdo by chtěli výlet i na druhý den. Z Petrovic vede i stezka Vlčí jámy, ta je krátká, 3,5 kilometru dlouhá a dojdete po ní také k biofarmě Vojetice. Odtud také vede 22-kilometrová cyklostezka Farmářská stezka. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A

0: mapy lásky jsme doputovali až do cíle s Hanou Hegerovou. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. No a za chvíli už bude zpívat Václav Neckář v písnice z Impulzovic krabičky podle výběru Petr Janů. A tentokrát to bude písnička Miluju a maluju.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Už tam budem? Nech toho.
3: Později už tam budem.
2: Přestaň. Štíl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Neckářovou písničku Miluju a maluju určitě znáte z filmu Šíleně smutná princezna. Napsali je podobně jako ostatní skladby z téhle filmové pohádky jazzový pianista Jan Hammer. To je člověk, který jako jediný Čech vedl americký žebříček nejhranějších písní. To bylo v roce 1985 s ústřední melodií ze seriálu Miami Vice. Dostal za ní i jednu ze svých dvou cen Grammy. Hudbu k Šíleně smutné princezně prý napsal v 17 letech a není to na tom teda znát. A jako zpěvačka vám můžu říct, že to, co tam zpívají Neckář s Vondráčkou, je hodně, ale opravdu hodně těžké.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Stůj. Ještě rozhlídni se kolem. Tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem. Sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí dovnitř vlít. Můžeš zůstat, můžeš jít.

vlastně vůbec nebyl on. Jak ta rána, jak se zhojí, jak to zpátky všechno vzít. Máš jak motýl.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Vedra mění zvyky i na soudech. V některých budovách v Plzeňském kraji soudci při jednání sundávají taláry. Děje se to v místnostech bez klimatizace.
2: Hezký den. Klimatizaci nemá například okresní soud v Domažlicích, kde už někteří soudci taláry sundali.

0: žalobě z ublížení na zdraví. Žena je obžalovaná z neposkytnutí pomoci. Situaci totiž 3 dny neřešila. Ošetření zajistila až její příbuzná. Na Ukrajině obvinili podvodníky z call centra. 10 lidí pod záminkou investic do kryptoměn vylákali od Čechů 10 milionů korun. Jak uvedla tamní prokuratura a moravskoslezská policie, podvodníci peníze od Čechů lákali prostřednictvím telefonů od října 2024 do současnosti. Záložník Karviné Samuel Šigut už zná trest za účast v sázkařské a korupční kauze. Nesmí hrát 16 měsíců, navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace. Obránce Jakub Elbel z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc. Trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Ten v korupční kauze dostal 2měsíční disciplinární distanc a pokutu 20 tisíc korun. V Čechách zítra čekáme zmírnění teplot. Během dne naměříme 27 až 32 stupňů. K tomu bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Na Moravě bude stále horko s teplotami do 37 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Zprávy ve 3 jsou za námi. Tulák po hvězdách Petr Rezek právě přichází. To je první písnička po 15. hodině. Já jsem od Vík Pospíšil a přeju hezké odpoledne.

0: Prázdninový program Českého impulzu, Iveta Bartešová, Karel Černoch za chvíli budou zpívat, čeká nás duet z filmu Jak básníkům chutná život, je to písnička V tom. No a už za hodinu Lubomír Lipský promluví do duše milovníkům mnoha a mnoha skleniček. Ale pozor, nebude to bolet, protože od 4 hodin vysíláme scénky a vtipy pod vedením Alexandra Hemaly.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

na svou práci lála. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty. Pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím. To dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi.
1: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Po půl čtvrté dívku, která spí jen tak, zpívat bude Marie Rotrová. Máme tady srpen, prázdniny, dobu dovolených, možná se večer posadíte někam k ohni, máme pro vás ideálního společníka. A to náš speciál country folk a tramské písničky po 19. hodině tady na Českém Impulzu, tady na rádiu, které právě posloucháte.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impuls, za chvíli 16. hodina, zprávy, potom Saša Hemala, scénky a vtipy. Já, Ludvík Pospíšil, se na vás těším znovu zítra po 11. hodině. No a teď mám pro vás ještě dvě písničky na loď v naší hudební dvojici. Nejdřív Karel Hala bude zpívat Lodí bílou a potom nás čeká Michal Tučný, Lodní zvon zní. Ode mě pro dnešek úplně všechno. Naschledanou.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Hudební dvojice
7: a neb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Policie pátrá po totožnosti muže nalezeného v Krkonoších. Zmateného muže bez dokladu tento týden záchranář našel ležícího před jejich základnou v temném dole. Neznámého převezli do nemocnice. Podle policie muž nereaguje a vůbec nekomunikuje. Žádá proto veřejnost o pomoc. Může se jednat o cizince. Policie na webu zveřejnila mužovu fotografii. Policie dál pročesává jezero Most. V oblasti hledá dva mladé muže pohřešované od včera, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, poříční policie i hasiči. Policisté prohledávají vodu, břehy jezera i okolí. Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Pražské Václavské náměstí ode dneška nese poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam uložíme.

0: Dopis pro lidi, kteří v budoucnu časovou kapsli objeví. Z pražského Václavského náměstí Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace. Potrestala ho za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. V Čechách zítra čekáme zmírnění teplot. Během dne naměříme 27 až 32 stupňů. K tomu bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Na Moravě bude stále horko s teplotami do 37 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé, ano, začíná dvouhodinový pořad Smějeme se. Dočetl jsem se také, že dnes máme den semaforu, tedy když bych nepočítal ten legendární divadelní, pak semafor, co se dopravy týče, byl poprvé použit nedaleko tohoto divadla, které před několika lety ještě sídlilo na Václavském náměstí. A tam mezi ulicemi Vodičkovou a Jindřišskou byl právě první semafor instalován. To se psal rok 1930. Vidíte, už to bude bezmála 100 let, co nás buď to brzdí, a nebo naopak provoz urychlují blikající světla. Určitě je s nimi silniční doprava bezpečnější, tak přátelé, nejezděte zásadně na červenou a třeba si zaspívejte s Daliborem Jandou o té, co je tisíckrát krásnější.
4: Zakopnem jak.

0: Tak to byla malá vzpomínka na Trhák, čili film, který skutečným trhákem byl. No a píseň Hajného a jeho dcer zpívali Matuška, Korn, Drobný, Schellinger, Zelenková, Blechová a celá řada dalších. No ale my jdeme dál. My tu máme Jaroslava Štercla, který se právě od Lubomíra Lipského dozvídá, jak vyvádí a co provádí, když si dá nějakou tu skleničku navíc. A zdá se, že to bude docela zajímavý výčet, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Zdravíčko, pane Melichár, zdravíčko, všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichár.
2: Melichár, no jo, Melichár, já, že jsem vás potkal, už půl hodiny přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichár, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
1: Ale pane Melichár, odkud jdete, pane Melichár?
2: Ze Silvestra.
1: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichár.
2: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
1: No počkejte, snad do Prahy, ne?
2: Do Prahy.
1: No do Prahy.
2: Já jsem tady v Praze?
1: No pochopitelně jsem v Praze.
2: A co bych tady dělal v sídelním městě?
1: No, sídlíte tady.
2: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
1: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
2: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
1: Sláma.
2: Co říkáte?
1: Sláma,
2: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
1: Co jestli
2: nemáte močáka?
1: Ježiš, ne.
2: Nebo aspoň rychlokvašňáka.
1: Víte, že jako na potvoru nemá u sebe nic.
2: A co takhle hltá nekláku, nevěl by?
1: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
2: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
1: Já.
2: Žaludečním traktoru. Dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
1: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
2: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
1: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
2: Jak to víte?
1: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
1: Nepamatujete?
2: U Mordýře.
1: No.
2: A co jsem tam dělal?
1: Striptýz.
2: A jej.
1: Striptýz.
2: Mě bolí hlava až po černic.
3: Ale ostuda, víte to.
1: Ne, ostuda.
2: Co říkáte striptýz?
1: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebylo.
2: Já, no. Já ani nechci vědět, co bylo dál.
1: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
2: Kde to je?
1: To je tam v Kamenném hvozdu.
2: Ježíš Maria, tam taky striptýz?
1: Ne, tam se dělal Rothschilda.
2: Rothschilda?
1: Rothschilda.
2: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
1: Ale ne, to je moc slušná hra. To jste platil za celou vinárnu, víte?
2: Jenže já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
1: Dobrý. Oni vám vzali občanku totiž, víte?
2: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
1: No jo. Brali vás tam za strašného pracháče, pane Melkár.
2: No. Pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
1: Žijete, vy nemáte šindel, chudá, pomalá.
2: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
1: Jo,
2: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
1: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
2: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
1: Počkejte, ale vy máte střechu?
2: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
1: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech, víte?
2: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
1: No tak pardon, vy máte mlejn? A co kolo mlínský za 4 rýnský?
2: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
1: Je tak, že voda teče, mlínský kolo, klapy, klap.
2: Mrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
1: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
2: No.
1: A šindele, tedy došky.
2: Ty právě nemám, takže mi kape...
1: Na maják.
2: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
1: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
2: Starám se o fondy.
1: Děte, vy máte nějaký fondy?
2: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
1: No a co pak to došli?
2: Došli na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barem. Nehořlavý, v dešti nepouštějí. Ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky. To bylo furt díšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
1: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
2: no,
1: bez došku, no, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
2: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočený až po krk.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Dej mi svou ruku prázdnou, tak to je jeden z hitů Karla Černocha a poté už to bude Strýček Jonatán skupiny Olympik. Nenechte se zmýlit, většinu písniček Olympiku samozřejmě zpívá Petr Janda, ale tuto přenechal tehdejšímu bubeníkovi a skvělému výtvarníkovi Janu Sory Pacákovi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tuším, že včera jsme hovořili o tom, jak se odnaučit kouřit, a tento kurz nevedl nikdo menší než paní Jiřina Bohdalová, která si, jak jsem onehdá viděl, čas od času, myslím si, že spíš tak jako pro chuť zapálí. Tentokrát bychom se měli dozvědět, jaké zkušenosti má s cigaretami Miroslav Donutil. Prozradil to brněnskému publiku a my se k té situaci s chutí vrátíme.
1: Co se týče cigaret, to byla první zkušenost. To nás vzal jeden náš starší kamarád, který s náma sice... Tak já mám ty zkušenosti s alkoholem za sebou, ale tamhle madam začíná. Řeknu vám, madam, když vám vypadne první sklenka z ruky, nejlepší čas pro to přestat. Jinak zvuk to je nádherný. A sklenička podle zvuku zůstala celá. Zkušenosti s cigaretama jsem měl takový, že první, že můj otec kouřil lípy, to byly výborné cigarety. Na ty moc rád vzpomínám, lepší už byly jenom Bystrice. A já jsem Letky, že jo, ty byly takový, samý z takový význačný značky, že jo, to byla Bystrica, Letka, pak přišly Startky, to už byly Američky trošku, ty Startky. A pak už to šlo dál, to byly Visantky, Kleopatry a tak dál. To už jsme kupovali jenom, když jsme opravdu se poskládali celá třída dohromady. Ale první zkušenost byla s lípou, to jsem doma tátovi čornul, tu jednu krabičku, a šli jsme do lomu, kde nám starší spolužák, který sice s náma chodil do třídy, ale byl výrazně starší, asi o 6 let, ukazoval, jak to s tou lípou máme dělat. A tak jsme to udělali dvakrát po sobě a měli jsme takový ten pocit, který každý kuřák, který s tím začíná, zná, a kdy by měl poprvé a naposled tu cigaretu odhodit a už nikdy v tom nepokračovat. A přesto se stane to, nevím, kde se to v člověku vyveme, že se to zlomí a člověk v tom pokračuje a ničí si zdraví dál a je blbej a ještě blbější. Tenkrát to skončil dost drasticky, to si pamatuju. To jsme přišli tak, že ty kalhoty rovnou šly do pračky. A přesto všechno jsme v tom pokračovali. No, bylo to, je to smutný, ale opravdu doporučuji všem, kteří s tím začínají, aby to hned po tom, co to zkusí, tak aby se nechali inspirovat tím prvním dojmem. Ten první dojem je otřesný, je třeba ho využít a už nikdy v tom nepokračovat. Zachráníte sami sebe.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Kvůli komplikované opravě jednoho vedení vysokého napětí se energetikům zatím nepovedlo obnovit dodávky proudu pro všechny domácnosti na Českolipsku. Turkova červencová nehoda může mít soudní dohru. Policie začala srážku auta poslance motoristů Filipa Turka v centru Prahy s nemocničním vozem prověřovat pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Za to hrozí v případě obvinění a následného potrestání soudem až roční vězení. Zatím vyšetřovatelé nikoho neobvinili. Stavbaři připravují opravu dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou na Nymbursku. Od dnešního večera budou až do pondělí v noci instalovat dopravní omezení. Samotné práce začnou v pondělí. Noční létání v Lipsku zkomplikoval dron. Lipská policie ráno informovala, že letiště mezi městy Lipsko a Hal přerušilo v noci na dnešek provoz kvůli podezřelému objektu. Několik letadel, včetně jednoho osobního, muselo přistát na jiných letištích. Podle Reuters stroj

0: Zítra dopoledne se bouřky podle meteorologů vrátí. Stále také platí výstraha před silnou zátěží, teplem a požáry. V Čechách zítra čekáme mírné ochlazení na 27 až 32 stupňů, k tomu bude nebe většinou pod mrakem, občas s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě bude ještě slunečno a oteplí se tam až na 37 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi ještě necelá hodinka vtipů a vzpomínkových písniček. To druhé zahájí Lešek Semelka svou písní s názvem Jména. A léto s tebou, tak to už bude vzpomínka na skvělý chraplavý hlas Jiřího Schellingera.

0: song. Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Vypravíme se spolu s Jirkou Vimrem v tuto chvíli na netradiční návštěvu lékaře, ale ještě před sametem, tedy před listopadem 89. A spoluúčinkuje spolu s Jirkou skvělý režisér a dramaturg a také hudebník František Polák.
1: Je vám hrozně zle. Tam,
2: teraz počkajte. Vážení soudruhu paciente, vážení. Je to předovšetkým naše bezplatná zdravotnická péče, které může využívat každý občan naší vlasti od malého dítěte až po starce. A která spolu s ostatními odvětvími našeho hospodářství, rozvinutým průmyslem, zemědělstvím, školstvím a kulturou se stala chloubou našeho společenského života.
1: Mě vám hrozně bolí, pane.
2: Bolí. Stranu lecos bolelo a lecos musela překousnout.
1: To není možné. Se nedá vydržet.
2: Soudru paciente, poznali jsme, že všechno je možné a všechno se dá vydržet.
1: Je to vystřeluje tajného.
2: Vystřeluje. Váš organismus potřebuje naprostého odzbrojení. Nic nám nespadlo z nebe zadarmo. Museli jsme tenkrát v demonstracích bojovat, rozháněni s kostnatělou buržoazní policií a gumovými obušky za svoje nynější výdobytky. Tady vidím, Lubomír je plný překlepů, no tak to, já ho chápu. Něco je dopisováno třaslavou rukou. Však vracet ty kulomety, to je nesmírně namáhavá a těžká práce.
1: Prosím vás.
2: Miloš, aby se v tom vyznal.
1: Prosím vás, podívejte se mi tady.
2: Jen
1: tady,
2: klid.
1: Podívejte
2: se. Nebojte se, my vás pečlivě prohlédneme a bude-li třeba, urobíme prohlídku i u vás doma.
1: Pro Krista pána.
2: Ano, ukažte, teď je ovšem pro nás důležité období normalizace a klidu. Nenaříkejte. Jak již řekl Vladimír Iljič, ticho pomáhá léčit. Ano, ukažte. Nahmatám vám tep, lebo se musíme vyvarovat podobných přehmatů. To stačí. Otevřete ústa.
1: A mě bolí tady.
2: Ano, musíme komplexně vyšetřit váš organismus, aby urobíme dezinfekci. Vodou musíme šetřit, lebo jsme jí mnoho odčerpali na Václavském náměstí. Prosím, otevřete ústa, vyplázněte hezký jazyk. Nebojte se, nebudu si to brát osobně. A řekněte a. No hezky a nahlas, soudru paciente. A. Ještě jednou. A. A teď hezky spolu. A žije.
1: K.F.K.
2: Ano.
1: Vy jste mi tady natrh límeče.
2: Co vám chybě? Tady jsem, co mám natrhnout. No to nevadí, půjdete se mnou do sesterny, Vasil vám to tam zašije.
3: Už tam bude?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň, štíl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
8: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkaj mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Posloucháte Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

0: Jako vzpomínku na poslech začátkem 60. let stanice Luxemburg, tu máme píseň s názvem Luxemburg nám hrál v podání Karla Zicha. A toho pak vystřídá další skvělý Karel, a sice Gott, Oči barvy holubí. To na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Je tomu již několik let, co mě zaujal americký snímek s názvem Bez dcerky neodejdu. A téma je, zdá se, stále živé. Po 7 letech šťastného manželství Američanky Betty a jejího manžela, iránského lékaře, společně odjíždí navštívit jeho vlast. Tam se ale západně orientovaný muž mění ve fanatického fundamentalistu a brání oběma v návratu do vlasti. Bez dcerky neodjedu, americké drama ve 20 hodin na Prima Max. V pokračování Poldy se sice Michalovi splní sen, může postávat na pódiu s kapelou, kterou v mládí obdivoval, ale stane se tak za dramatických okolností, kdy frontman kapely je uškrcen kytarovou strunou. Dalo by se s troškou cynicku říci, že čím kdo zachází, tím také schází, ale tady jde legrace stranou. Sex, drogy, rock'n'roll, tak zní název dnešního pokračování Poldy ve 2015 na Primě. Rád se též vrátím, a myslím, že nebudu sám, k českému komediálnímu dramatu Tátova Volha. Tady se zase kostýmní výtvarnice, která ovdověla, vydá spolu se svou dcerou hledat otcova Levobočka, o kterém až do jeho smrti neměli tušení. Tátova Volha 22.00 ČT1. Přeji vám, aby pořad vámi vybraný vás nesklamal.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: psychologů anebo psychiatrů vám potvrdí, že ten první dojem, který uděláte během několika vteřin, je ten zásadní. Pokud se vám nepodaří dotyčného získat, pak zdá se, alespoň podle Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, je vše ztraceno. Nicméně tito dva by nás v příštích minutách našeho vysílání měli naučit správně pozdravit, což by měl být v každé konverzaci ten naprostý začátek.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
1: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost.
2: Ano.
1: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt. Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů.
2: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Prosťáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
1: no,
2: ho lovil.
1: Dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální
2: téma. Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já?
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem? Já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
2: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
1: Máš na to svědka?
2: No má, filozofa. Pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
1: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Český impuls. Zprávy v 18.
1: Přeji krásný večer. Praha 6 hlásí havárii. V oblasti Veleslavína totiž pokračuje oprava prasklého vodovodního potrubí. Bez vody momentálně zůstává asi 5500 lidí a náhradní zásobování zajišťují cisterny. Na místě se vydává také balená pitná voda. Dodávky se podle pražských vodovodů a kanalizací mají obnovit až zítra, a to kolem 13. hodiny. Opravu komplikuje křížení vodovodního a plynového potrubí v místě havárie. Impuls situaci sleduje. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
2: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Po celém obvodu umístí stavbaři takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Další bariéru vytvoří trojitá skla odlišná na severní a jižní fasádě. K příjemnému klimatu pak přispějí také hlubinné vrty. Stavba Černé kostky, která bude mimo jiné i sídlem vědecké knihovny, by měla být hotová v příštím roce. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Na zámku v severočeských Zákupech se chystá obnova barokních teras. Ještě než práce odstartují, projekt spoliká asi 10 milionů korun, a to za odborný průzkum, dokumentaci a inženýrskou činnost. Detaily přidává náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.
3: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo, aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
1: Samotná oprava zahrad v italském stylu vyjde asi na 100 milionů korun. Náročná bude kvůli statice. Rizikem je totiž propad podzemní klenby, případně pokročilá degradace sochařské výzdoby. Areál byl navíc dlouhý.

0: na Víta Kopřivu po setech 6-4 a 6-2 a postoupil do osmifinále prestižního turnaje Masters. O čtvrtfinále si Lehečka zahraje s Belgičanem Bloxem. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu a pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Český impuls. Yeah!

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Přeji krásný večer. Češi si ode dneška mohou vyzvednout léky na elektronický recept i v Rakousku. Český e-recept tedy v tuto chvíli platí už v 10 evropských zemích. Rakouští pacienti si naopak vyzvedávají léky na své e-recepty v Česku už od letošního února. V zahraničí lékárník vydá správný lék podle účinné látky, i když se jeho název může lišit. Zapojení do systému je dobrovolné a příbalový leták dostane pacient v jazyce země, kde si lék vyzvedne, tedy v Rakousku, v němčině. Policie řeší prodej historického nádraží na Krušnohorské Moldavě. Novým vlastníkem je společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Tomu radnice chátrající objekt prodala za necelé 2 miliony.
2: Jde o cenu 1 700 000, části moldavských zdá málo. Když radnice zdevastované nádraží před lety kupovala, zaplatila víc než dvojnásobek a ještě investovala do dílčích oprav. Musela se postarat o to, aby do objektu nezatékalo a neničili ho vandalové. Další peníze pak spolkly úvěry. Prodej za necelé 2 miliony proto na hřebenech Krušných hor budí emoce a začala ho prověřovat policie.
1: Před 60 lety vydali legendární Beatles přelomovou desku. Revolver se zařadil mezi nejlepší počiny rockové historie. V žebříčku amerického časopisu Rolling Stone album obsadilo 3. místo v anketě nejlepších desek všech dob.
3: Beatles se ve skladbách na desce Revolver pro ně do té doby netradičně věnují tématům osamělosti, smrti nebo sociálním problémům. Hudební publicista Josef Vlček říká, že šlo o něco naprosto unikátního i z pohledu zvuku. Elektronika, nápady z orientální kultury, neobvyklé hudební motivy.
4: To už nebyl takový ten líbivý pop. Když jsem to poprvé slyšel, jsem kulil oči, protože jsem si říkal, to jsem ještě neslyšel. Helena
3: Rigby. I kvůli složitým aranžím Beatles z Revolveru nehráli na koncertech žádnou píseň. Navíc krátce po vydání alba skončili s vystupováním úplně. I tak se skladby fanouškům zarily hluboko pod kůži. Zřejmě nejznámější je hitovka o žluté ponorce. Dnes uplynulo přesně 60 let od jejího vydání.
1: Kolumbii možná čeká náboženský obrat. Nový prezident Espriella totiž před nástupem do funkce uspořádal modlitební setkání pro budoucí ministry. Společně pak sledovali biblické příběhy vytvořené umělou inteligencí. Prezident následně prohlásil, že Bůh má stát v centru každého rozhodnutí vlády. Jeho vystupování i výběr ministrů vyvolávají podle médií obavy o zachování laického charakteru Kolumbie.

0: Slezsku, ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

směrem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Přeji krásný večer. Vláda navrhuje snížit maximální počet českých vojáků na východním křídle NATO. V příštích 2 letech by jich mohlo být nasazeno nejvýš 1600 místo dosavadních 2000. Návrh zároveň počítá s vyšším počtem instruktorů pro výcvik ukrajinských vojáků v zahraničí a také s posílením ochrany české ambasády na Ukrajině. Naopak výcvik ukrajinských vojáků v Česku i některé další zahraniční mise se mají omezit. U bazénu ve Zlínském kraji je pořádně nabito. K vodě se dá jít většinou za 100 anebo také za 5, ale i zdarma.
2: Je to opravdu velmi, velmi rozdílné. Nejvyšší ceny samozřejmě v akvaparku, v tom Uhersko-Hradištském o víkendu na celý den za 500. Pak tu máme krásně plná klasická koupaliště. Tam se chodí na celý den za 100. To je třeba příklad oblíbeného Holešova nebo Koryčan. No a Třešinka na maxi horkem roztékajícím se šlehačkovém koupacím dortíku, Luclavice, sportovní areál, krásně vylepšená hasičská nádrž, vstupné 0 korun. Ovšem koupání na vlastní nebezpečí. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Vandalem poškozená okna na Ještědu Liberecký kraj nakonec opraví. Kompletní výměna by teď podle zástupců hejtmanství nedávala smysl. Kraj totiž chystá kompletní rekonstrukci horského hotelu a vysílače v Liberci. Vandal poškodil památkově chráněnou budovu 26. července. Náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová říká, že okna na Ještědu budou potřebovat odborný zásah.
3: Dokážeme to asi rozleštit, tam ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. Kromě nákladů, které by s tím byly, ale to jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
1: Vandal se k poškození oken, ale i vstupních dveří restaurace přiznal. Chtěl prý vyzkoušet, jestli jsou skleněná nebo plastová. Způsobenou škodu zatím kraj nevyčíslil. Pachatel čelí obvinění z poškození cizí věci. Pláže u Lamaňského průlivu se mění v nové centrum migrační krize. Přísnější kontroly u francouzského Calais totiž vytlačili převaděče na jih a turisté ve francouzském Ardelotu teď sledují pokusy migrantů dostat se na čluny mířící do Británie. Jen během jediného dne se odtud přes průliv přeplavilo kolem 700 utečenců. Francouzské úřady

0: Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu a pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když zámečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít. Jsem starý klaun,

rád, co nás ve vtívčího klíma. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína.

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pri půda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Přeji krásný večer. Praha 6 hlásí havárii. V oblasti Veleslavína totiž pokračuje oprava prasklého vodovodního potrubí. Bez vody momentálně zůstává asi 5500 lidí a náhradní zásobování zajišťují cisterny. Na místě se vydává také balená pitná voda. Dodávky se podle pražských vodovodů a kanalizací mají obnovit až zítra, a to kolem 13. hodiny. Opravu komplikuje křížení vodovodního a plynového potrubí v místě havárie. Impuls situaci sleduje. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
2: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Po celém obvodu umístí stavbaři takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Další bariéru vytvoří trojitá skla odlišná na severní a jižní fasádě. K příjemnému klimatu pak přispějí také hlubinné vrty. Stavba Černé kostky, která bude mimo jiné i sídlem vědecké knihovny, by měla být hotová v příštím roce. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Na zámku v severočeských Zákupech se chystá obnova barokních teras. Ještě než práce odstartují, projekt spoliká asi 10 milionů korun, a to za odborný průzkum, dokumentaci a inženýrskou činnost. Detaily přidává náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.
3: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo a aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
1: Samotná oprava zahrad v italském stylu vyjde asi na 100 milionů korun. Náročná bude kvůli statice. Rizikem je totiž propad podzemní klenby, případně pokročilá degradace sochařské výzdoby. Areál byl navíc dlouhodobě terčem vandalů. Putin vyměnil klíčové velitele ruských vojsk na Ukrajině. Změny se týkají hlavně uskupení Centrum, které má na starosti dobývání Donbasu. Kreml je označuje za úpravu velení podle potřeb války. Média je ale spojují se zpomalením ruského postupu, ale i s problémy v armádní logistice. Novým velitelem vojsk bezpilotních systémů se stal generál Ljamin. Podle ČTK Rusko dál trvá na dobytí celého Donbasu a bez toho nechce jednat o míru. Náš Jiří Lehečka zvládl české derby v Montrealu. 8. nasazený tenista porazil Krajana Víta Kopřivu po setech 6-4 a 6-2 a postoupil do osmifinále prestižního turnaje Masters. O čtvrtfinále si Lehečka zahraje s Belgičanem Bloxem. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls. Zacálo,
1: kniha vázaný v kůži. Zacálo, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Přeji krásný večer. Češi si ode dneška mohou vyzvednout léky na elektronický recept i v Rakousku. Český e-recept tedy v tuto chvíli platí už v 10 evropských zemích. Rakouští pacienti si naopak vyzvedávají léky na své e-recepty v Česku už od letošního února. V zahraničí lékárník vydá správný lék podle účinné látky, i když se jeho název může lišit. Zapojení do systému je dobrovolné a příbalový leták dostane pacient v jazyce země, kde si lék vyzvedne, tedy v Rakousku, v němčině. Policie řeší prodej historického nádraží na Krušnohorské Moldavě. Novým vlastníkem je společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Tomu radnice chátrající objekt prodala za necelé 2 miliony.
2: Jde o cenu 1 700 000 části moldavských zdá málo. Když radnice zdevastované nádraží před lety kupovala, zaplatila víc než dvojnásobek a ještě investovala do dílčích oprav. Musela se postarat o to, aby do objektu nezatékalo a neničili ho vandalové. Další peníze pak spolkly úvěry. Prodej za necelé 2 miliony proto na hřebenech Krušných hor budí emoce a začala ho prověřovat policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Před 60 lety vydali legendární Beatles přelomovou desku. Revolver se zařadil mezi nejlepší počiny rockové historie. V žebříčku amerického časopisu Rolling Stone album obsadilo 3. místo v anketě nejlepších desek všech dob.
3: Beatles se ve skladbách na desce Revolver pro ně do té doby netradičně věnují tématům osamělosti, smrti nebo sociálním problémům. Hudební publicista Josef Vlček říká, že šlo o něco naprosto unikátního i z pohledu zvuku. Elektronika, nápady z orientální kultury, neobvyklé hudební motivy.
4: To už nebyl takový ten líbivý pop. Když jsem to poprvé slyšel, jsem kulil oči, protože jsem si říkal, to jsem ještě neslyšel. Helena
3: Rigby. I kvůli složitým aranžím Beatles z Revolveru nehráli na koncertech žádnou píseň. Navíc krátce po vydání alba skončili s vystupováním úplně. I tak se skladby fanouškům zaryly hluboko pod kůži. Zřejmě nejznámější je hitovka o žluté ponorce. Dnes uplynulo přesně 60 let od jejího vydání. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Kolumbii možná čeká náboženský obrat. Nový prezident Espriella totiž před nástupem do funkce uspořádal modlitební setkání pro budoucí ministry. Společně pak sledovali biblické příběhy vytvořené umělou inteligencí. Prezident následně prohlásil, že Bůh má stát v centru každého rozhodnutí vlády. Jeho vystupování i výběr ministrů vyvolávají podle médií obavy o zachování laického charakteru Kolumbie. Fotbalový golman Radek Vítek mění angažmá a míří z Manchester United do Middlesbrough. Podle Sky Sports může přestup českého brankáře z bonusy dosáhnout téměř 400 milionů korun. Součástí dohody je také opce na zpětný odkup pro Manchester a podíl z případného dalšího přestupu. 22-letý golman zatím za první tým United nenastoupil a naposledy byl vyhlášen nejlepším hráčem druholigového Bristolu. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické vedro. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
5: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpět,

ale na také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha chlapa neozlobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

kapitoly Čeda sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ho předával, praví dobře si uskovejte.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Vláda navrhuje snížit maximální počet českých vojáků na východním křídle NATO. V příštích 2 letech by jich mohlo být nasazeno nejvýš 1600 místo dosavadních 2000. Návrh zároveň počítá s vyšším počtem instruktorů pro výcvik ukrajinských vojáků v zahraničí a také s posílením ochrany české ambasády na Ukrajině. Naopak výcvik ukrajinských vojáků v Česku i některé další zahraniční mise se mají omezit. U bazénu ve Zlínském kraji je pořádně nabito. K vodě se dá jít většinou za 100 anebo také za 5, ale i zdarma.
2: Je to opravdu velmi, velmi rozdílné. Nejvyšší ceny samozřejmě v akvaparku, v tom Uhersko-Hradišťském o víkendu na celý den za 500. Pak tu máme krásně plná klasická koupaliště. Tam se chodí na celý den za 100. To je třeba příklad oblíbeného Holešova nebo Koryčan. No a Třešínka na maxi horkem roztékajícím se šlehačkovém koupacím dortíku, Luclavice, sportovní areál, krásně vylepšená hasičská nádrž, vstupné 0 korun. Ovšem koupání na vlastní nebezpečí. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Vandalem poškozená okna na Ještědu Liberecký kraj nakonec opraví. Kompletní výměna by teď podle zástupců hejtmanství nedávala smysl. Kraj totiž chystá kompletní rekonstrukci horského hotelu a vysílače v Liberci. Vandal poškodil památkově chráněnou budovu 26. července. Náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová říká, že okna na Ještědu budou potřebovat odborný zásah.
3: Dokážeme to asi rozleštit, tam ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. Kromě nákladů, které by s tím byly, ale to jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
1: Vandal se k poškození oken, ale i vstupních dveří restaurace přiznal. Chtěl prý vyzkoušet, jestli jsou skleněná nebo plastová. Způsobenou škodu zatím kraj nevyčíslil. Pachatel čelí obvinění z poškození cizí věci. Pláže u Lamaňského průlivu se mění v nové centrum migrační krize. Přísnější kontroly u francouzského Calais totiž vytlačili převaděče na jih a turisté ve francouzském Ardelotu teď sledují pokusy migrantů dostat se na čluny mířící do Británie. Jen během jediného dne se odtud přes průliv přeplavilo kolem 700 utečenců. Francouzské úřady proto posílili hlídky. Převaděči ale mění trasy i taktiku, aby kontroly obešly. Doplním, že do Británie loni na malých člunech dorazilo přes 41 tisíc migrantů. A fotbalovou korupční kauzu provázejí další tresty. Záložník Karviné Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. A to za ovlivnění zápasu i další provinění. Tresty padly i pro další hráče, kteří podle etické komise ovlivnili zápasy. Kvůli korupční kauze už dříve přišla Karviná o místo v první lize a musí hrát druhou nejvyšší domácí soutěž. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu a pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Moře a nic víc, nuda, klid a hic, nad obzorem.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Česko zažilo ve středu další rekordní den. Teplotní rekord pro 5. srpen padl na více než 90% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili rovných 41 stupňů Celsia, což je nový rekord pro Moravu a Slezsko. Rekordní hodnoty zaznamenalo také 31 stanic pro celý srpen a 28 míst překonalo dlouhodobé historické maximum. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
2: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Po celém obvodu umístí stavbaři takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Další bariéru vytvoří trojitá skla odlišná na severní a jižní fasádě. K příjemnému klimatu pak přispějí také hlubinné vrty. Stavba Černé kostky, která bude mimo jiné i sídlem vědecké knihovny, by měla být hotová v příštím roce. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Doktor Max ze skupiny Penta posiluje v Itálii. Český lékárenský řetězec se dohodl na koupi sítě Farmacie Italiane se 44 lékárnami a internetovým obchodem. Transakci ještě musí schválit italský antimonopolní úřad. Po dokončení obchodu bude mít Doktor Max v Itálii více než 300 poboček a dál posílí svou pozici na tamním trhu. Na pražském Václavském náměstí se od včerejška ukrývá poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam nedaleko pomníku svatého Václava uložilo sdružení Nového města pražského. Ve zhruba 8-kilové plastové krabici je asi 30 různých předmětů. Václavské náměstí v hlavním městě teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Proto podle předsedy výboru sdružení města Richarda Hesse byl nejvyšší čas datovou kapsli zakopat do země.
3: Cíl je uložit a nějakým způsobem archivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky.
1: Budoucí generace v časové schránce najdou i mince, trička, deskové hry, dopis nebo třeba poselství z pražského Václaváku. Kapsle bude schovaná pod chodníkem, po kterém se lidé po dokončení stavby budou normálně procházet. Hormuzský průliv je blíž dohodě o plavbě. Irán a Omán se shodli na trase pro lodní dopravu a dokončují společné prohlášení o podmínkách. Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro světový obchod s ropou a plynem. Kvůli jeho blokování zdražují pohonné hmoty. Irán ale varuje, že dohodu mohou ohrozit zásahy dalších států. Spojené státy americké oproti tomu tvrdí, že mezinárodní plavební cesta zůstává otevřená. Dva zajímavé přestupy hýbou fotbalovou ligou. Baník Ostrava si až do roku 2031 pojistil nigerijského reprezentanta Abdulláhího Beveného, o kterého byl zájem i ze zahraničí. Pardubice naopak získali na hostování z Karviné brazilského útočníka Kahuana Viniciuse, hrdinu loňského triumfu v domácím poháru. Oba kluby teď věří, že nové posily výrazně posílí jejich ambice v letošní sezóně. Dnes dorazí do Česka přehánky a bouřky, ale v části republiky zůstane tropické vedro. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Slunce pálí jak ďas a za krátkej čas vzdáš hold suchej švestce. Sem do žáru skal, psa by si nevyhnal a tím spíš žádný jezdce. Ptáci ani píp,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vedra brzdí českou ekonomiku. Analytici odhadují, že letošní vlna veder může snížit růst české ekonomiky zhruba o desetinu procentního bodu. Horko podle nich snižuje produktivitu práce, zvyšuje spotřebu elektřiny a komplikuje situaci v zemědělství. Naopak cestovní ruch z teplého počasí krátkodobě těží. Delší období veder se ale podle ekonomů může promítnout i do vyšších cen energií a potravin. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde už o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Policie řeší prodej historického nádraží na Krušnohorské Moldavě. Novým vlastníkem je společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Tomu radnice chátrající objekt prodala za necelé 2 miliony.
1: Jde o cenu 1 700 000, části moldavských zdá málo. Když radnice zdevastované nádraží před lety kupovala, zaplatila víc než dvojnásobek a ještě investovala do dílčích oprav. Musela se postarat o to, aby do objektu nezatékalo a neničili ho vandalové. Další peníze pak spolkly úvěry. Prodej za necelé 2 miliony proto na hřebenech Krušných hor budí emoce a začala ho prověřovat policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Náš vývoz zbraní výrazně roste. Loni se z Česka vyvezl vojenský materiál za téměř 113 miliard korun, což je meziročně o skoro čtvrtinu více. Největším odběratelem zůstala Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard korun. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu, a to o více než polovinu, na 39 miliard. Na zámku v severočeských Zákupech se chystá obnova barokních teras. Ještě než práce odstartují, projekt spoliká asi 10 milionů korun za odborný průzkum, dokumentaci a inženýrskou činnost. Detaily přidává náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.
2: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo a aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
0: Samotná oprava zahrad v italském stylu vyjde asi na 100 milionů korun. Náročná bude kvůli statice. Rizikem je totiž propad podzemní klenby, případně pokročilá degradace sochařské výzdoby. Areál byl navíc dlouhodobě terčem vandalů. Marine One měl u Washingtonu blízko k dopravnímu letadlu. Tento vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se totiž při odletu od Bílého domu na krátkou dobu přiblížil ke stroji, který startoval z letiště Ronalda Reagana. Federální úřad pro letectví uvedl, že došlo ke krátké ztrátě bezpečného rozestupu. Stroje se ale následně znovu vzdálily. Podle úřadů prezident nebyl v nebezpečí. A naše fotbalové kluby dnes budou pokračovat v evropských pohárech. Hradec Králové od 7 večer přivítá v evropské lize turecký Beşiktaş Istanbul, proti kterému bude hájit svou letošní neporazitelnost. Už o hodinu dřív vstoupí do konferenční ligy také Jablonec, který doma vyzve lotyšského mistra tým RFS Riga. Na Impulzu se výsledky dozvíte dřív než ostatní. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozzi.

Vladimíra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído. Začal kazit všechno,

0: Česko zažilo ve středu další rekordní den. Teplotní rekord pro 5. srpen padl na více než 90% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili rovných 41 stupňů Celsia, což je nový rekord pro Moravu a Slezsko. Rekordní hodnoty zaznamenalo také 31 stanic pro celý srpen a 28 míst překonalo dlouhodobé historické maximum. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
1: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Po celém obvodu umístí stavbaři takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Další bariéru vytvoří trojitá skla odlišná na severní a jižní fasádě. K příjemnému klimatu pak přispějí také hlubinné vrty. Stavba Černé kostky, která bude mimo jiné i sídlem vědecké knihovny, by měla být hotová v příštím roce. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Dr. Max ze skupiny Penta posiluje v Itálii. Český lékárenský řetězec se dohodl na koupi sítě Farmacie Italiane se 44 lékárnami a internetovým obchodem. Transakci ještě musí schválit italský antimonopolní úřad. Po dokončení obchodu bude mít Dr. Max v Itálii více než 300 poboček a dál posílí svou pozici na tamním trhu. Na pražském Václavském náměstí se od včerejška ukrývá poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam nedaleko pomníku svatého Václava uložilo sdružení Nového města pražského. Ve zhruba 8-kilové plastové krabici je asi 30 různých předmětů. Václavské náměstí v hlavním městě teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Proto podle předsedy výboru sdružení města Richarda Hesse byl nejvyšší čas datovou kapsli zakopat do země.
2: Cíl je uložit a nějakým způsobem zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky.
0: Budoucí generace v časové schránce najdou i mince, trička, deskové hry, dopis nebo třeba poselství z pražského Václaváku. Kapsle bude schovaná pod chodníkem, po kterém se lidé po dokončení stavby budou normálně procházet. Hormuzský průliv je blíž dohodě o plavbě. Írán a Omán se shodli na trase pro lodní dopravu a dokončují společné prohlášení o podmínkách. Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro světový obchod s ropou a plynem. Kvůli jeho blokování zdražují pohonné hmoty. Írán ale varuje, že dohodu mohou ohrozit zásahy dalších států. Spojené státy americké oproti tomu tvrdí, že mezinárodní plavby